0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýsalon.cz.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti. Express. Music first.

0: FM.
1: Ten lesinky kdy si koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Pak ležel 30 let pod postelí, nemyslím tátu, ale synťák, vole, dospělý. Že jsme si mysleli často, že kluci nebrečej, říkají rodiče dětem s láskou. Nasoukaný ve stanu na sklonku léta s bráchou, nám zrezli první nože

skvělý. A tak s bráchou na koleji stírám rosu a pak ve stanu nad ránem klepem kosu. Je nám zhruba 6 a všechno máme dosud před sebou, včetně pohledů od lidí, kteří už odešli odsud. Tenhle synťák kdysi koupil táta, potom ho opravil, aby jsme na něj mohli hrát. Doufám, že bude fungovat ještě hodně dlouho. Teďka myslím svýho tátu, nemyslím

0: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Express. Music first. Express FM.

0: Tahické léto v Aquapol Praha už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
2: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
2: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
0: Aquapol Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
3: Věda. Řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
5: Hudba na prvním místě.
6: Express FM. Yes.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Trefíte se?
3: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
0: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky Last Minute zájezdů za skvělé ceny a leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Express. Music first. Express.

0: Express. Express FM. Yo.
1: All right, listen.

Express FM.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazena v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty. Express
2: FM. Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci CZ.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tahitské léto v Aquapals Praha už je tady!
11: Zábava vlny tobogány.
12: Co vás čeká?
11: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
12: Plno tobogánů a skluzovek.
11: Tak všichni rychle do plavek.
12: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
11: Relax, drinky, animace.
12: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
11: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
10: Aquapals Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapals.cz.
13: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
14: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Express FM.
16: Hudba. Na prvním místě.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Budova ve Zlíně, nebo spíš to, co po ní zůstalo, má narušenou statiku. Shořely sklady obuvnické firmy Vasky a Alpenpro. Německý automobilový koncern Volkswagen po čtvrtečním zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení modelové řady až o 50% a zaměří se na nejatraktivnější tržní segmenty. A také se sníží počet možných variant výbavy o 75%. Česko už od včera slaví Wimbledon. Poprvé se do finále probojovaly dvě Češky. Linda Nosková porazila v semifinále Ukrajinku Kostěkovou a Karolína Muchová Američanku Goffovou. Finále se odehraje zítra v 5 odpoledne našeho času. Bude jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné páteční ráno s datem 10. července, 7 hodin, 2 minutky. K tomu Vašku, ahoj.
4: Ahoj.
3: Vašku, musím říct, že včera teda ta Karolína Muchová, až jsem byla dojatá z toho závěru, toho zápasu, protože když vyhrála ten poslední míč nakonec, tak vlastně všichni fanoušci nebo diváci, kteří tam byli, byla standing ovation. Musím říct, že se hezky zachovala i Coco Gauff, protože bohužel dneska to už taky nevidíme, kolikrát tohleto sportovní chování, že si lidi opravdu jako se obejmou, rozloučej se. Coco Gauff i během toho zápasu kolikrát musela uznat některý ty neuvěřitelný míče. Karolíny dělá takový vtipný v obliče, jakože tak dobrý. Nebo jako sama jí tam posílala, že jo, tak to bylo hodně dobrý míč, jakože wow, hraješ super. A vlastně i v tom pozápasovém vyjádření na tiskovce se vyjadřovala o Karolíně jenom v podstatě v superlativech, říkala, že na ten zápas bude ještě dlouho vzpomínat a že i když prohrála, tak vlastně odchází s tím, že to byla skvělá zábava a že jí přeje mnohem víc úspěchu, takže se na to finále hodně těším.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: No.
1: To funguje.
0: Co funguje? A něco nefungovalo?
1: Ne, ono se to zasekávalo. Svinka malá.
0: Jaká svinka? Jo, to je ta malá, kterou máš před sebou, do který koukáš.
1: Ano, tady ten, do který já koukám.
0: Jo. Ta svinka, která tě snímá tvůj obličej a můj také potom následně?
1: Ano, ale tvoje nebyla zaseknutá.
0: To se divím.
1: Ale moje už, tady už mě nechce v pátek.
0: Tak a to je přitom kratší pracovní týden.
1: Prostě už toho měla dost. Říká, že radši by snímala tebe, že se chtějí prohodit. Já jí furt říkám, že žádný takový.
0: Fakt jo?
1: No.
0: Tak já půjdu tam. No. Ne. Hele, já jsem chtěl jenom. Lizou se teďka nechala slyšet, jsme ji před malou chvílí hráli. Lizou se nechala slyšet, že to, že není tak úspěšná v poslední době, za to můžou algoritmy. Respektive může to, že lidé se přesunuli už z poslechu rádií na streamovací služby, což my samozřejmě také neradi slyšíme, že se tohle to děje. A tudíž tady tak trošku jako chviličku něco nedělala, chviličku nebyla na těch sítích, chviličku v podstatě jenom hubla. A najednou vyšlo album a nic z toho nakonec tady nebylo. Tak to je jako jedna z těch věcí. Ale když už jsme u těch streamů, Spotify teďka udělalo novou funkci, respektive něco zrušilo, a to je limit na playlisty. Že když jsi dělala playlisty, měla si možnost nějaký 4 playlisty, které se ti zobrazovaly, a teďka už jich tam můžeš mít klidně i 12. Takže na ráno, na odpoledne, na cestu do práce, na cestu z práce, pokud tam chceš poslouchat třeba jenom podcasty, anebo nebo třeba nějakou specifickou hudbu. Všechno si to můžeš takhle nasortírovat.
1: Konečně, já jsem to totiž musela obcházet tím, že jsem si furt musela dávat follow takový to this is něco.
0: Jo,
1: nebo
0: jo.
1: Někoho radio. Mm-hmm. A tím jsem to jako tak hekla.
0: Ano. Já mám takhle Mark Knighta, radio. A další. Jo, takže tohle z toho je novinka u Spotify. Takhle jsem se dostal takým oslým IA mostkem k tomu, co jsem chtěl vlastně říct od Lizou, až k tomu, co je nového na téhle té platformě.
1: A když máš ten oslý IA, nemáš ještě něco o AI?
0: O AI? Já myslím, že o AI už jsi tady ty ne.
1: Jo, no, že ty seš IAček a já jsem AIáček.
2: No. Express ráno.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90, Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90 a Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
7: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
8: Páchnoucí klimatizace po zimě?
9: V autě 40 stupňů?
8: To nechcete.
9: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
8: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
8: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
9: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
8: Skočte si nakoupit.
9: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
8: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: Vězku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Vězk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Výhry,
12: slevy,
11: zábava.
13: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
14: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
13: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
14: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
13: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
15: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
16: Zedník,
17: malíř,
16: topenář,
17: podlahář.
16: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
18: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
16: Více informací na rekbity.cz.
18: Rekbity, záruka kvality.
19: Hudba na prvním místě.
20: Express FM.

0: Bruno Mars a Treasure na Express FM, 7:26. Mám tady další díl z práce snů, babu. Takhle.
1: Ono... Takže super, takže už jsme tento týden probírali, jenom abyste se dostali do obrazu. Můžete být femme fatale na pohřbu.
0: Ano.
1: Nebo můžete být nahá uklízečka, případně nahá kuchařka a spojit se s nahou uklízečkou.
0: Ano.
1: A do třetice?
0: Do třetice, takhle, ono to je zase jako, takhle, je to pro fotbalového fanouška, protože v New Yorku na Times Square je taková prosklená, v podstatě to jsou nějaký takový kontejnery prosklený, kde jsou dva borci, který každý dostane $50,000 za to, že bude sledovat všechny, ale opravdu všech 104 zápasů, který se odehrály a ještě hrají tedy, jako až se to dokončí na tom mistrovství světa ve fotbale. Není to tak, že by tam měli jenom sedět a nedělat nic, jenom na to koukat, ale musí k tomu ještě dávat nějaký posty na sociální sítě, mají to nějak hodnotit, takže to je spíš taková jako novinářsko-fanoušská prostě záležitost. Mm-hmm. Ale je to skutečně jenom pro dva. Ti kluci tam prostě sedí, mají tam ten gaučík, mají tam obří televize, takže pokud vás to zrovna zajímá, jdete okolo, i když v Americe asi fotbal nikomu moc nezajímá, tak jdete okolo, tak se podívá na ten soccer a potom zase jako jdete dál. Ale oni z toho musí udělat zápis a prostě vysledovat všech 104 zápasů. Musím říct, že asi z některých fotbalových utkání bolí hlava a oči, takže asi je to taky úplně jako nebaví, ale nakonec ta cílová částka a to, že tam máš i to vlastně to občerstvení, samozřejmě asi bez alkoholu, máš tam prostě to jídlo, máš tam docela slušný jako ty záběry, ty televize, všechno to je na pohodu. Brala bys to, že bys, ale, že bys si musela skouknout?
1: Právě přemýšlím, jestli bych radši nešla luxovat nahá, než koukat na úplně všechny zápasy mistrovství světa. V krabici na Times Square.
0: No, aby klidně koukal na ten fotbal.
1: Jo, škoda, že nám to sebrali, viď? Tak musíme doufat, že až bude příští mistrovství, že něco takového taky udělají a se přihlásíme.
0: Že bychom to hodnotili.
1: Jo.
0: I když tomu jako, já teda moc jako nerozumím.
1: To nevadí, já taky ne.
0: Ne?
1: Ale já myslím, že hodně lidí tomu nerozumí, co předstírají, že tomu rozumějí. Že to je v pohodě. To si myslím, že zvládnem. Že
0: to,
1: my,
0: to jsou ti trenéři.
1: Zrovna já si myslím, že my dva okecáme cokoliv. O nás se nebojím.
0: Já se nebojím o tebe.
1: Takovou elektronickou tušku ještě neviděli.

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Express.
1: Express FM.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Pokud jedete přes Děčín, ulice Teplická, je tam dopravní nehoda dvou osobáků. Komplikace jsou i na D7, kde se střetly osobák a nákladák a je to ve směru na Prahu, je to 35. kilometr. Ještě další důležitý tah, a to je D2, tedy ve směru na Brno od Bratislavy, 55. kilometr, je tam dopravní nehoda dvou nákladáků.
1: Express FM. When I get

0: Hole, Soul, Fred Again, Anderson, Pack a Chica, jo, jo.
1: To jsou tyhle, jo.
0: Já bych ještě navázal na ten, na to téma předtím, na ty kluky, který museli zkouknout, nebo musí zkouknout všech těch 104 zápasů, které se hrají na mistrovství světa. Ten jeden z nich, až se ho zeptali, co bude dělat až potom to, až to skončí, a říkali, pak si budu lehnout a budu spát. A já jsem přemýšlel, kolik je vlastně nejdelší spánek na světě. Tak zatím zdokumentovaný je 11 dní. To byl nějaký 7letý chlapec, taky, který prostě v roce 2017 usnul. Nikde neviděl, nebyl ani pod žádnýma farmakama, nic, prostě jenom usnul a probudil se prostě po 11 dnech. A pak tam byl, pak je ještě taky jeden vlastně takový rekord, ale říká se, že je to syndrom spící krasavice, takzvané Klein-Levensteinův syndrom. Jde o vzácnou neurologickou poruchu. Například britská dívka v roce 2012 prospala 18 dní v kuse. A v průběhu let 2008 až 2014 měla epizody, kdy spala třeba 20 hodin denně a rodina jí musela budit pomocí léku na jídlo a toaletu. Vůbec jako lék, že ti dají lék, aby se zprobudila.
1: Takže šípková růženka je teda na základě skutečných událostí,
0: ano, ano.
1: Ale nepíchla se, ale měla chačovačovačový syndrom.
0: Jo. No ale tak vem si, že třeba je tak nějak jako dokázáno, že o víkendu spíš třeba jenom o hodinu déle, než spíš normálně přes týden.
1: Jo.
0: Což já teda bych to úplně nepotvrdil, protože skutečně jako v 5 o víkendu nevstávám. Normálně vstávám ve 4. Jo, takže a nechodím ani později spát, chodím prostě úplně stejně. Jo, takže to úplně u mě to takhle nefunguje.
1: To by to nefunguje. Tak
0: ale kdo může potvrdit, že vstává stejně jako o víkendu, tak to má děti, protože když ty musí jít do školy, tak ty musíš vstát, připravit je, budíš je a tak dále. Ale když je víkend, tak většinou ty děti stanou dřív a zatímco ty si chceš pospat, tak oni potom tě lezou do postele a tahy tě, že už prostě jako snídaně by byla fajn.
1: Takže v kolik budete o víkendu vstávat? Protože vy máte mladý, ne?
0: Jo, máme zrovna jako
1: no.
0: Dělám dětka. Takže
1: bude to zase pošta, tohle?
0: No, jdeme do kina na Mimoně. Nějak máme bazén, takže tam to bude chvíli, jako je tam nechám trošku
1: poplavat. Jasně, tak trošku
0: poplavat,
1: je vycákáš.
0: Vycákat. Pak bude nějaká hra takováhle. Pak bude noc. Ráno se probuděj a už si pro něj rodiče přijedou.
1: A to je naštěstí jenom takhle, jo. Ale kluci vstávají brzo, jo? Nebo?
0: Ne, dokážou jako pospat si třeba v 8 do 9, jako
1: no,
0: jakože pohodinda.
2: Posloucháte Express FM. Express. Express FM.

0: cestujete? S překladačem Vasco se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasco. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasco-electronics.cz.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
2: Sú dny dobré, lepší a pak sú tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
6: Já chci hot dog.
7: Já mám chuť na matcha latte.
8: Taky beru hot dog a klid v autě.
5: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
9: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
10: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií. S důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
13: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
14: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
16: Music. First.
17: Express FM.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Těhotenství i kojení přináší velké změny pro prsa. Mění se jejich velikost, citlivost i tvar. Správně zvolená podprsenka proto není jen otázkou pohodlí, ale i zdraví. A i tady nám s výběrem poradí Astratex. Většina žen si vystačí s běžným prádlem zhruba do 25. týdne těhotenství. Ve chvíli, kdy začnou tlačit kostice, škrtit obvod nebo prsa přetékají z košíčku, je čas na změnu velikosti i střihu. V těhotenství jsou nejpraktičtější vystužené podprsenky z měkkých a prodyšných materiálů, třeba z bavlny nebo bambusu. Lépe se přizpůsobí měnícímu se tvaru prsou a nedráždí citlivou pokožku. Pokud nosíte kostice, musí sahat až za prsní tkáň směrem do podpaží, jinak mohou tlačit na mléčné žlázy a způsobit bolestivé záněty. Kojící podprsenku je ideální vybírat až kolem 36. týdne těhotenství, kdy se velikost prsou začíná stabilizovat. Praktické jsou modely s odepínacími košíčky a kapsou pro vložení savých vložek. Astratex má pro vás ještě jeden důležitý tip. Během těhotenství se mění i obvod hrudníku. Proto se hodí prodlužovač obvodu, díky kterému podprsenka vydrží déle a přizpůsobí se rostoucímu bříšku.
1: Express.
2: Express FM. Sponzorem pořadu je Astratex. Specialista na spodní prádlo. Protože pohodlí začíná už pod šaty. Astratex.cz

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hasiči v noci na dnešek lokalizovali požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tady nešíří a mají ho pod kontrolou. Už ve čtvrtek večer navíc uvedli, že se již zřítili 2/3 objektu, který je svou celkovou vnitřní podlahovou plochou největší stavbou ve Zlíně. Video z hasičského dronu, než se budova zřítila, najdete na novinkách.cz. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi 4 nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bosnu mezi 60. a 66. minutou. Nejprve Kylian Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Ousmane Dembélé. Bude jasno až polojasno, teploty 25 až 29 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné páteční ráno s datem 10. července, 8 hodin, minutka k tomu, muzika bude, to je jasný, OK Go, Jungle, nebo taky novinka od Barry Kanswim, Return to Bibo, což je taky novinka, kterou nám tady v týdnu představoval náš hudební boss Rabur. My jsme si s Václavem dali tu práci a poslechli jsme si i to původní Bibo, tak i na to máme svůj názor, kdybyste
1: můžeme to přihodit do vysílání, jestli
3: můžem,
1: chceš.
3: Já bych to tam klidně přihodila, okay. Ať si to srovnáme.
1: Ano.
3: Tak náš názor tím pádem uslyšíte, i když jste nechtěli. No a k tomu bychom se mohli podívat na jeden drb, který tento týden se jako probíral, a to je, že to vypadá, že se Lewis Hamilton rozešel s Kim Kardashian.
1: Ne.
3: Že prý je konec velké lásky.
1: Ne.
3: No, hele, mám tu i věci, které by to mohly naznačovat, ale mám tu i důkazy, že si myslím, že se nic neděje, takže nic ještě není rozhodnuto. Jestli jim fandíte, můžete jim fandit dál, jestli chcete, aby se rozešli, můžete si vybrat tu druhou stranu.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Tak pojďme nejdřív probrat tu drbárnu.
1: Drbárnu.
0: Drbárna.
1: Vašku, ano. Všechno to začalo tento týden, když se internetem začaly šířit zprávy, že Kim Kardashian údajně dala na Instagramu unfollow Lewisi Hamiltonovi, protože ten se měl objevit někde po boku jiné ženy. No, ale všechno to jsou jenom jako paparazzi, fotky, spojíme si věci, které spolu nějak nesouvisejí. Pohodě. Potom ale začaly přicházet komentáře ve stylu hele, ale jako já si nemyslím, že oni se vůbec někdy sledovali. Lewis Hamilton totiž patří mezi ty lidi, kteří na svém oficiálním Instagramovém účtu followují asi jenom 5 profilů. Z toho myslím, že 2 jsou dokonce nějaké jeho. Nějaký jeho jako firemní účty. Protože Lewis Hamilton nefollowuje ani své bývalé, ani svého současného zaměstnavatele například. Ani tolik slušnosti nemáš za ty všechny prachy, co mu platí, že by dal aspoň follow tomu Ferrari. Takže nedal follow asi ani Kim. A Kim, takže oni se teda navzájem na tom Instagramu nesledujou. No. Ale takhle, on třeba ani Travis Kelce nesleduje žádnej profil Taylor Swift, jo, takže a vzali se, tak já si myslím, že možná už ani tohle to není jako nějaký zásadní indikátor nějakých rozchodů nebo naopak příchodů nebo čehokoliv jako jinýho. Každopádně teda, oni už totiž dlouho nikde nebyli spolu, tak potřeboval někdo zamíchat tím hrncem. No, ale oni se to nakonec rozhodli ještě zachránit a vyrazili si, myslím včera nebo předevčírem, na loď. Opět teda v partě, takže šli Jacob Elordi se svojí současnou přítelkyní Kendall Jenner, což je bývalá přítelkyně Lewise Hamiltona, a ten tam se jel se svojí současnou přítelkyní,

0: Dívat, jestli třeba aspoň to, jestli tam aspoň stalkuje, že škoda, že ty se taky nemůžeš podívat, když ona třeba dává nějaký storíčka nebo něco, jestli oni tam dává srdíčka, že jo?
1: Jo.
0: A nebo ne. Nebo ani to ne.
1: Takhle, on ji určitě srdíčko dává, to je jasný, ale nemusí to být hnedka jako na těch sociálních sítích.
0: No, nemusí, no. Zkrátka už se ani v týhletý drbárně nemůžeme na tohleto spolehnout.
1: Svět se obrací.
0: Já tu Lizou tak chápu, svět se mění. Musíme se tomu nějak přizpůsobit.

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Babu, chceš to taky?
1: Koukala jsem v týdnu, že to vypadá podle predikcí, že ano. Bude mít Madonna další album číslo jedna. Že se to slušně asi tak prodává dneska. Asi se to hodně streamuje, prostě gejové zabrali na Grindru a bude to už její, jestli se nepletu, 10. album, které by mělo dosáhnout číslo jedna.
0: Taková je ona šikovná, co, skoro by se říct jako dcérenka, ona už dávno není dcérenka, že jo? To je možná ta Sabrina Carpenter, co tam s ní jako teď aktuálně je. OK, za malou chvíli se půjdeme podívat na to Barry Can't Swim a to Return to Biba a dáme si taky další hudbu The 1975. Me and you.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
4: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
5: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
6: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
7: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev Česká nej v aplikaci Mapy.com.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
10: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
13: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
14: Výhry! Slevy! Zábava!
15: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
16: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
15: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
16: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
15: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
17: Express.

0: Tohle jsou The 1975, 8.25. Dneska je pátek 10. července. Před námi jedna z novinek tohoto týdne, která nám už byla představena, Barry Can Swim a Return to Bebo. My jsme tak jako slibovali, že bychom mohli dát do placu i ten originál, který vlastně vznikl před 23 lety. Asi je to strašně dávno. Já jsem to tady našel, takže je to asi takhle.
1: Na Expressu.
0: Ne, zpět. Tohle je Savava, který udělal originál a už vlastně on sám od 9 let byl normálně zpěvákem a vydával nějaký první desky.
2: Ano, tady ten jeho song se jmenuje jenom Bebo,
0: ano.
2: Proto se Barry Can Swim vrací do Bebo a ten jeho track se potom jmenuje Return to Bebo. Jinak my, když jsme tady měli Rabora v úterý, tak on říkal, no já vlastně nevím, jakým to je jazyce, čím oni tam, tak je to prostě nějaký, jako, mě to tady napsal, že to je jako zuluština. Mm-hmm. Někde jsem viděl, že nějaký Isu Zulu, evidentně je to prostě nějaký mix Zulu, angličtiny a nějakých místních slangů. Tohle to je navíc taky, to jsem taky nevěděla, že existuje, a to je hudební žánr nebo styl, kterýmu se říká kvajto, to jsem nevěděla, že existuje. Údajně to nejvíc začalo vlastně frčet v 90, kdy se přesně začala jako míchat taneční muzika s tímhletím, řekněme, rapem nebo s nějakým mluveným slovem do těchhletěch jako energických věcí. Samozřejmě vždycky tanečky jsou součástí.
0: Ono to mělo být jako, že ten styl měl být v tom slova smyslu, že kvajto je vlastně jakoby, jakože seš nespokojený s něčím, ale v tomhle tom významu to znamená, že je to něco superovýho, něco, co prostě neuvěřitelně šlepe a něco, co vás prostě jako v vozovkách musí skvěle bavit a tak dále. Takže tenhle ten song znova teda ožívá. A musím říct, že mě to vlastně docela jako baví i ten originál, a protože už jsem teda starý, že je to přesně to moje tempo. A ten Barry Can Swim to prostě udělal po svým, ale jo, to taky
2: mera. Mě to Bebo trošku chytlo víc, že jsem si vlastně řekla, aha, tenhle ten virální song mě teda před 20 lety úplně minul.
0: Mm-hmm.
2: A nějak, mně se líbí i tohle, že tam potom

0: někam něco, jsem, možná jsem nespokojený, ale jdu to jako změnit. Jdu udělat nějaký bibo, protože jo. To bibo prý nic neznamená. To je, má to být takovýhle nějaký jako výkřik, trošku jako let's go, nebo do it, jdeme, haha, tududu. Tak funguje to na mě, ale já když jsem potom poctivě poslouchala i Barry Can't Remember Turn to Bibo, tak jsem vlastně skončila u Kimbary. A potom jsem už zbytek neděla jenom Kimbara, no, takže.
1: Tak si to pojďme poslechnout.
0: Pojďme si to poslechnout, tohle je teda novinka, Barry Can't Remember Turn to Bibo.
2: Toto je nová hudba na Expressu.

Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Plzeň, Regensburská ulice, dopravní nehoda dvou osobáků. Stejně tak z Plzně na Dobřany, i tam je dopravní nehoda dvou osobáků. V hlavním městě evidujeme několik dopravních nehod, dvě, které vás asi ovlivní. Ulice Vysočanská, tam jsou dva osobáky, blokují dopravu a dodávka osobák jsou v sobě v Průmyslové. Těch dopravních nehod je mnohem víc, je pátek, myslete na to. Express FM.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva. Od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa Hotel Děvín. Místo pro váš dokonalý odpočinek.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
4: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude zdejší, všude je fajn.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
11: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
12: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
13: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
12: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
14: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
15: Hudba na prvním místě.
16: Express FM.

0: Tohle byl John Newman. Ten už byl taky, myslím, na Colors of Ostrava, ne?
1: Asi to. Jo.
0: Já mám ten dojem, že to je takový 2-3 roky na zpátek, ale nejsem si jistý. To bych
1: ale
0: asi
1: vím,
0: kecal.
1: Co tam bude letos.
0: No tak to je důležitý.
1: Bude tam Allegro Wishlist Zóna.
0: Super.
1: A můžeš si nechat udělat dočasné tetování v Glowbaru, posedět na slunečné terase, můžeš jít na jogu, na silent disco, anebo si třeba i něco vyrobit.
0: Na slunečné terase. A co, když nebude sluníčko?
1: Tak to bude podmračná terasa.
0: Nebo...
1: Ale i přesto tam bude skvělý vibe.
0: Jako vybe. Dobrá,
1: a tak... Vybe, let's, tak, no. Každopádně v Allegro Lab si taky můžeš vyrobit třeba tašku ze starých reklamních banerů.
0: To je jako Ostrava.
1: No, to je něco takovýho. No nic, tak o Vyšli zóně už asi víte, tak za malou chvilku si zasoutěžíme o 2 vstupenky na Colors of Ostrava.
2: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Tak byl John Newman na Koloso Postrava.
1: Jo,
0: ale už je to strašně dávno. To je 2014.
1: No,
0: ale vím, že tam byl.
1: No vidíš, jak si to pamatuješ.
0: No.
1: Ale jako třeba
0: kdybych
1: tam na něm byla v roce 2014, tak bych ale ti taky tvrdila, že to bylo tak 2 roky zpátky, takže to seš úplně v klidu.
0: Jo.
1: Kdo tam bude letos, to se samozřejmě můžete podívat na webu Colors. My pro vás máme teď také díky Allegro ještě další 2 vstupenky. Celý týden musím říct, že poctivě píšete a je vidět, že se chcete podívat na festival. I dneska tu pro vás máme soutěžní otázku a budem doufat, že nám budete posílat správné odpovědi, protože prostě bez toho ty lístky nebudou bez té správné odpovědi. Jo?
0: Ano, a vy budete doufat, že vás vybereme.
1: Ano.
0: Jo, takže pokládám otázku.
1: Tak polož.
0: Nikam nevolejte, připravte si e-mail na rano@expressfm.cz. Já předpokládám, že tohle už máte zmáknutý. A otázka zní, co lze na Allegro využít při rozhodování o nákupu?
1: Uh-huh.
0: Máte tam možnosti. Za A. Horoskop prodejce.
1: Uh-huh, to používám. Když někdo štír, nekupuju.
0: Ano. Pak je za B. Za B, recenze ostatních zákazníků, no nevím.
1: Uh-huh.
0: Za C, datum založení internetu.
1: Na to koukám taky hodně.
0: No.
1: A někdy si říkám, ty já bych ty internety zakázala. A pak to stejně objednám.
0: Tak já už čekám, že už se to nám to tady asi valí.
1: Jo.
0: Jo.
1: Už chodí ty Ačka. Dobrý, no tak super, tak... My se vám ozveme. Někdo z vás dneska ještě obdrží šťastný e-mail, že vám s Václavem gratulujeme k výhře.
0: To je jak na pohovoru. My se vám ozveme.
1: My se vám ozveme.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Na Karlovarském festivalu dnes se své filmy představí herci Juliette Binoche, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Ruské úřady vymýšlejí stále nové způsoby prodeje nedostatkového benzínu podle dní a sudých a lichých čísel na SPZ-kách. Historické složení českého finále ve Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou vzbudil ohlas v tenisovém světě i za jeho hranicemi. Podle legendární Martiny Navrátilové jde o neuvěřitelný úspěch. Na sociálních sítích hráčkám gratulovali také zástupci Českého tenisového svazu a organizátoři turnaje vytvořili pro obě finalistky speciální grafiku v podobě šachovnice. Dnešní počasí bude s jasnou až polojasnou oblohou a teplotami až 29 stupňů Celsia.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.
0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
2: Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Jinak jsem koukala, Martina Navrátilová se tuhle vyjádřila, že by zmenšila rakety.
1: Že už jsou dost velký oproti tomu, s čím se hrálo
3: přesně
1: dřív.
3: Přesně tak, že by zase jako je trošku zmenšila, udělala by nějaký povolený maximum, aby se musela zase zpřesnit ta hra, by se to trošku víc rozběhalo, rozehrálo, aby se tenis nezměnil v to, že jenom jde o to nejvíc narvat, ten míček. Ale aby se to zase trošku...
1: A ještě, ať je udělají ty rakety zase dřevěný.
3: Ještě, to bych taky udělala.
1: No ne, to jako jasně. Ale se to vrátí tam, kde to je?
3: Jo, ale jak krásně to vypadalo, když McEnroe hodil tou dřevěnou raketou, když se to rozštíplo. To bylo umění.
1: Přesně. Jako, a hlavně se to zpomalilo, takže lidi měli jako čas sledovat ten tenis. Dneska to tam lítá, ani nevíš.
3: Pim, pim, pim, pim, pim, pim. No. A pak mě jenom tady chytá za krkem, to není dobrý.
1: Ne,
3: Martina má pravdu. Nevíš, s čím přijde ten Kuba dneska?
1: No nevím, vždycky nám to vyslepičí dřív, ale dneska
3: drží basu. No tak budem dneska překvapený.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Vždy s dobrým vibe přichází i Kuba Viliš. Kubo, ahoj.
1: Dobré ráno.
0: Tak ty jsi byl dneska tajemný, takže já jsem úplně napnutá, protože to musí být nějaká bombice, s čím přicházíš.
2: Mě říkali, Kubo, o čem to bude?
0: Neřeknu. A dělá potom takový, jak si zamykáte ty rty a odhazujete klíček. Tak snad ten klíček našel, protože teď je čas, aby to řekl, že jo. Máš odemčeno teda?
3: Cvak,
0: dobrý, tak můžeš nám dát tip.
1: A zajímá vás to vůbec?
0: No jasně. Pašku. Já už jsem úplně napnutá.
1: Ukaž jak.
0: Pašku, přemluvuj ho. Půjdeme spolu.
2: Ne, počkej.
0: Kubo, prosím, Kubíku.
2: Ne, já to řeknu takhle. Já doufám, že to bude zajímavý. Uh-huh. Jinak už příště nemusíš chodit.
3: Chodit vůbec.
0: Aha, ty si na to šel takhle.
3: Tak vidíš, tohle na mě platí.
0: Aha, vidíš? A to je překvapení.
3: Cukr a byč.
0: Udělejte hodnýho a zlýho policajta. Jo, tam určitě bude zlej policajt. Hnusná. A podívej. A já, Kuba,
1: Petička. Vašek zahrozil, nebudeš v mediálním prostoru a... Ano, jasně, tak pojďme na to.
2: No, tak...
0: No, tak se předveď. No.
1: Takže já jsem si dovolil jako přijít...
2: Minuta 20, než jsme se dostali do
1: jádru podla. Přijít z podcasty, které reflektují teďka aktuální dění u nás, tak to je 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech a pak ještě jeden. Ale o tom se budeme bavit až poté. Pokud mi teda povolíte jako jít do druhého vstupu.
0: Hmm. Aha, takže jsi si jistý, že chci začít tímhle. Je tohle toto lepší?
1: No nemám první jinou
0: protože
1: variantu.
0: Protože co když jsi chtěl udělat takovýto, hele, tak nejdřív ten tak načnu, a až ten druhý bude pořádný. Protože co když se stane, že druhém... to bude jenom takový blblbl a Vašek, no tak nic, vypadně, my už to tady
1: ale já mám v tom druhém vstupu zmínku o Beyoncé.
0: No, tak to musíme tím pádem, tak on nás podved. Bo Beyoncé, to já ho pustím.
1: Hele.
2: Ten to umí natýzovat,
0: víš? Ty jo. Mm. Mm-hmm.
1: No, ale bude to jenom jedna krátká, jenom taková jako větička. No, hele.
0: No,
1: takže,
0: tak to hypuje. A
2: končí. Člověk však on nám dělá ty, vždycky jako ty náslechy, ne?
0: No.
2: A vždycky, dlouhý.
0: Přesně.
2: Dlouhý.
3: Kolik už dlouho jedeme.
1: Hele, takže končí 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. A jaké máme podcasty? Takže upřímně. V Česku existují filmové podcasty, ale jsou podle mě takové jako elitářské katovny, jo, které se berou příliš vážně a kde slyšíte věty typu neviděla jsem, ale mám na to názor.
0: Aha.
1: Můj oblíbený je filmový, který se jmenuje MovieZone.cz, kde třeba kluci jdou hned z kina a hned si řeknou v 5 minutách, jestli se jim to líbilo nebo ne. Ideál. MovieZone. To bych doporučil. Ale co bych zmínil, co se týče filmových podcastů, je americký podcast What Went Wrong, který primárně nekomentuje novinky, ale detailně rozebírá nejtěžší produkce v historii Hollywoodu. A je to extrémně vtipné a je to postavené na balíku rešerší a probírají se hlavně známé filmy, které mimochodem každé léto vidíte v televizi. Forrest Gump, Vetřelci a
2: Chalupáři.
1: To tam ještě nemají. Ke chalupářům nedošli.
0: Tak jim pošleme tip.
1: A protože Amerika slavila 250 let od svého vzniku, zabijím teďka dvě mouchy jednou ranou, tak zmíním film z roku 1996, Den nezávislosti. A třeba tenhle ten film málem se nedostal do kin v podobě, jak ho známe teďka. A třeba si v něm málem nezahrál Will Smith, protože měl manželku striptérku, protože pil pivo a protože ukradl vrtulník. Film měl určitou podobu a tvůrci počítali s podporou americké armády, už měli přislíbené takové malé yes, chtěli si půjčit stíhačky F-18 na letecké záběry a už to málem klaplo, ale vojáci si pozorně přečetli scénář a řekli, no, nepůjčíme. A důvod byl absurdní. Šlo o scény z oblasti 51, které v tom filmu jsou. A Pentagon nechtěl, aby film naznačoval, že vláda tajně skrývá mimozemšťany a vrak UFO. Takže jak to potom natočili, použili si digitální triky a dřevěné modely.
0: Hmm. Aha, takže na tyčce tam potom někdo lítal lesem.
2: Si to natočili na zelenou.
0: A nikdo si čeho nevšim. Takže teda Will Smith dělal na režisera vrtulníka a málem to nevyšlo. No, tak podívej se. What went wrong?
2: Tak, ale já... docela to bylo zajímavý, tak dostaneš ještě tu druhou šanci.
0: No, to je...

0: Tak co bude teda?
1: Co bude s tou Beyoncé?
0: Jsi připravený, co bude s tou Beyoncé?
1: No ty budeš zklamaná.
0: Už mě na to nalákal.
1: Budeš zklamaná. To myslím. Já si jako lehce se stydím.
0: Proč někdy natočili, že hajlovala, nebo proč budu? A natočili o tom podcast?
1: Ne, ne, ne. Tak
0: ne?
1: Co?
0: Ne, a tak co teda?
1: Leze to z tebe jak z chlupatý deky. Jak já začnu slzama, slzavým údolím.
0: Ano, ale tím Václava neobměkčíš.
1: Na mundialu. Řeky slz mi tečou teďka sociálními sítěmi. Tak ano. Bych začal. Španělsko vyřadilo na mundialu Portugalsko a Cristiano Ronaldo se loučí v 41 letech s repredresem a možná, dost možná i s celou svou kariérou. Jo? A zatímco socky nabízejí i různé vyloženě vymyšlené historky, že co všechno zvládl Cristiano Ronaldo, tak já bych doporučil podcast Good Bad Billionaire, kterém už jsme tady jednou hovořili, z produkce BBC. A v jejich nové řadě se aktuálně věnují právě CR7. Mimochodem, jeden z dílů zpět je právě o Beyoncé.
0: To bylo jako celý.
1: Ano. A pokud máte rádi otevřená fakta a čísla, tak tady nemůžete minout. A ta epizoda zkoumá, jak se Ronaldo proměnil z chlapce vyrůstajícího v chudobě na ostrově Madeira v jednoho z nejznámějších lidí na planetě. A protože jde o biznis v prvé řadě, tak podcast vám vysvětlí systém třeba, podle kterého se rozdělují peníze za transfery a jaká chytrá obchodní rozhodnutí pomohly Ronaldovi stát se prvním fotbalovým miliardářem. A mě, Báro, něco říká, že Ronaldo sice končí s fotbalem, ale jeho biznisová jízda teprve začíná. Takže pokud máte rádi tyhle ty miliardářské příběhy, tak Good Bad Billionaire.
0: Já mám pro tebe zrovna hnedko jeden z těch falešných příběhů o tom, jak si mohl Ronaldo přivydělat. Mm-hmm. Když vypad, tak hned mi začaly na Instagramu výjíždět falešné zprávy o tom, kdo si po zápase, po kterém vypadlo, koupil jeho použité spodní prádlo.
1: Aha.
0: Takže Tigří Tanga z CR7 kolekce si údajně koupil influencer iShow Speed, měl za ně dát 1,67 milionu dolarů.
1: Mm-hmm.
0: To byly jedny spodňáry a on měl asi ještě v druhém poločase druhý spodky.
1: Samozřejmě.
0: A ty si údajně koupil Drake, ale ten dal za ty druhý spodňáry už jenom 456 670. Protože ty nejsou tygří, to jsou jenom takový normální trenýrky CR7.
1: Trenýrky. Dá se to koupit, jo? Že bych zainvestoval.
0: Možná, to nevím.
2: Počkej, takže tím, že Cristiano Ronaldo skončil, tak tím padly akcie a tudíž to šlo jako do výprodeje nějakýho.
0: To ne, to mají být jeho použitý spodňáry z toho zápasu.
2: Jo.
0: Jedny měl údajně koupit Drake a druhý měl prý údajně koupit iShow Speed.
2: Mm-hmm.
0: Ale nemyslím si,
2: takže
0: že...
2: Takže to mají se škrtátkem, je to jo?
0: Ano.
2: Ty bogo.
0: Mají to možná i s posledním stéblem trávy z posledního zápasu Cristiana Ronalda.
1: No, tak vidíš, holky by to třeba nenapadlo si koupit takovou blbost.
0: No?
2: No, tak hele. Na to máš.
0: Takhle, jedna věc je si to koupit, druhá věc je, že oba dva si 100% ještě oblíkli a zkoušeli, jestli tam mají stejně. Přesně. A úplně. Hele, nemáte to Ronaldo? To nějak tlačí, to jsem nevěděl, že ho má takhle jako...
2: Hele, a to, že jsem si připravil tu Beyoncé kvůli té jedné větičce, tak ji můžu zase smazat.
1: Jo.
0: Jo, to... Ne, to je moje... Ne, to je moje cena útěchy za to, ano, že to bylo celý.
2: Ano. Tak ti, Kubo, teda pěkně děkujeme.
0: Ne, ale tam je Beyoncé v tom druhém tom. Je, Vašku, tak ho nech, tady ještě na ten jeden vstup.
1: A já se stydím. Tak no. Příště udělám hudební.
0: A jedním hostem z toho... A jedním z hostů tohoto podcastu byla Beyoncé.
1: No, ona nebyla ani hostem, oni jenom rozebírali.
0: Co? Jo, tak ona ještě navíc jenom rozebírali, no. Ty jo.
2: To je peklo tady, ty jo.
0: Hodně dobrý. No,
1: mediální realita, tak no. Musel jsem tě nějak...
0: No to je jasný, no, tak o tom příštím týdnu, jestli přijdeš v pátek, se teda budeme muset ještě promluvit.
1: Tak přijdu ve středu už s nějakou bomboněrou asi.
2: Bombožka, ty vole.
3: Express ráno. Express ráno.

0: Beyoncé, Single Ladies, za malou chvíli si dáme Wild Girl, Bastille a ještě se vrátíme na Colors of Ostrava, protože ten festiválek se už nezadržitelně blíží a my samozřejmě jak musíme přiblížit někoho, kdo tam bude vystupovat, kdo tam bude hrát, kdo tam bude zpívat.
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
13: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
14: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
15: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
16: Hugo? Aperole, Fiero, volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
17: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
18: Páchnoucí klimatizace po zimě?
19: V autě 40 stupňů?
18: To nechcete.
19: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
18: Jsme tu pro vás.
19: Klima Express.
18: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
19: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
18: Skočte si nakoupit.
19: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
18: Objednejte se na
19: klimaexpress.cz.
18: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu. A k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
20: Express. Music first. Express FM.

0: Tak kde to typuješ? Violet Girl na Colors of Ostrava?
1: No, já myslím, že třeba na příštím ročníku, no, Colors of Ostrava, jo, asi jo.
0: Tam myslím se, si, tam vůbec se bych se nedívala, hodí, kdyby hodící byla se. Někde na nějakým
1: hodící se seznamu. Tam. Jo.
0: Dovedu si ji tam představit. Kdo tam ale bude letos, to je třeba Moby.
1: Jo. Nebo LP. Nebo,
0: jo, to taky.
1: Nebo Lorde.
0: To taky.
1: Nebo Bert and Friends. Nebo no. Good Time Only.
0: A nevíš, Bert and Friends budou tam i s tím kimchi? Co prodávají?
1: Tak to opravdu netuším, že by tam zrovna otevřeli jako svůj ten stánek je. Hnedka. A když už jsme tady, kdo si koupí?
0: Ano.
1: Tři bude mít jedno zdarma.
0: Jedno zdarma, přesně tak. Nebo to bude taková ta akce 2+1. Pokud si koupíte dvě kimči, tak to nejlevnější dostanete k tomu zdarma. Tak kimči stojí stejně. Vidíte, no, to no, je zajímavý.
1: Ne, šikovnej. Ne, to, tomu se říká business plan.
0: To je business, přesně. No. Bert, friends and business.
1: Bert a business.
0: Přesně. Okay. Bert and crypto, tak dobře, no, tak jako uvidíme.
1: Takže Moby, dáme si Mobyho.
0: Dáme si Mobyho.
1: Jako song, který vás by měl přitáhnout ještě na Colorsy.
0: Je, ty chceš, a jdu zase hrát toho Bonda, veď?
1: A ty nebudeš?
0: Budu, no.
1: Tak vidíš.

0: James Bond.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Těmhle songům já říkám, že to jsou takový ty líný. Takový to, když ležíš na pláži, vlastně to tak jako hraje a ty u toho spíš tak jako podřimuješ. Necháš do sebe opírat ty paprsky toho slunce a pak okolo tebe někdo jde a pokropí tě vodou. Samozřejmě, že nechtěl, ale... Krásný.
1: Hezký,
0: takže takový prázdninový song.
1: Takový prázdninový song, já jsem si všimla u nás v garáži, když jsem dneska odjížděla, že bylo docela prázdno už ráno, takže předpokládám, že včera večer už se asi vyjíždělo ještě na nějaký ten prázdninový víkendík. Možná i vy někam odlítáte. Já tady koukám na takový aktuální trend, ono takhle, ono to zase, ne, že by to bylo něco úplně novýho, jenom se tomu zase musel vymyslet nový název.
0: Ano.
1: Jmenuje se to něco jako rozvod na letišti. Tady podle celé řady průzkumů se opravdu ukazuje, že lidi, když prostě vstoupí na letiště, takže se jim jako proměňuje osobnost, že i oni sami to říkají, že zkrátka ten něco na tom letišti, nějaká ta cestovní horečka, nějaký to očekávání od toho, jak vlastně bude probíhat ta cesta, může změnit to jejich chování. Dokonce experti právě říkají, že tady ty hádky na letišti a hádky, které vznikají na dovolených, jsou také velice častým důvodem k tomu skutečnému rozvodu nebo rozchodu, který potom následuje. Někde se viděla, že snad, já nevím, že třeba 23% párů se vlastně jako rozejde na dovolený.
0: Mm-hmm. No, tak někdy je teplo, hold, prostě horká hlava.
1: No.
0: Někdo to člověk jako nezvládne, že?
1: Někdo to zkrátka nezvládá.
0: Takhle, ono můžeme říct, že to v tobě bublá celý rok a pak jdete na tu dovolenou a tam se to jenom potvrdí, že už s ním nebo s ní nechceš být.
1: Ano, a pak nám to takhle prostě dělá ty statistiky. Každopádně tenhle ten ale rozvod na letišti ještě není nic o rozchodu jako skutečném, že ten váš vztah končí. Je to vlastně o tom říct si právě ta očekávání, co od té cesty očekáváte, jak bude probíhat a nenutit toho druhého dělat to, co chcete vy. Že strašně často se na letišti stává, že ty projdeš tou kontrolou, ty tam jako chodíte a někdo chce už prostě sedět a čekat a třeba být první v takový té frontě na to, než vlezete do letadla. Prostě jsou takový lidi. A druhý lidi se chtějí procházet ještě duty free, koupit si tu nějakou blbost, holky si chtějí vyzkoušet nějaký vzorečky, očuchat si prostě ty parfémy a cestou zpátky třeba, že se taky podívají, že si to koupí. No a teď vidíš přesně ty páry, jak ty holky to tam očuchávají a ty kluci za nima s těma taškama nebo s těma kuframa.
0: Tam už asi nejseš s kuframa, ne?
1: No, ale tak někdo má ten příručák, ne? Takový, jako myslím.
0: Jasně.
1: A to úplně stačí. Tak a tam už vidíš ty oči prostě nahoru, že jo, jak se jako do té lebky prostě otáče, jak tam musíš stát a čekat. Takže to je naprosto v pořádku a experti na vztahy i na letišti vám doporučují, abyste se na chvilku na tom letišti rozvedli, rozešli a každý se tam šel svou cestou a potom se jenom potkali u toho správného gateu.
0: Ano, to je, ale to si myslím, že je docela fajn. Jako to je taková jedna... Jak je to jednoduchý, ale...
1: Ano, jak je to jednoduché.
0: Prostě, tak si běž, jo. Tak na to vůbec nic není.
1: Potkáme se tam, no.
0: Ale já teda, když už na to, když už takhle mluvíme, já to znám, protože nemoc často, u nás jako se nechodí dost často nakupovat, ale když to prostě jako probíhá, jako ta nákupní horečka, to je tak jednou za čtvrt roku, možná ano. Půl roku, to je jako se, a pak se to jako rozjede, tak miluji obchody, kde mají v podstatě takový ty pánský zóny, kde si prostě můžeš kecnout. A jenom tak jako tohle ne, jo, a takhle prostě jako, abys tam nestál jako blbec.
1: Jasně, jo, nenakukoval do kabinky prostě tam.
0: Ano, přesně tak.
1: No, už takže, to máš?
0: Jo.
1: Už můžeš,
0: no.
1: Ne, dobrý, tak jdu se podívat, jo, dobrý.
0: Teď přines mě prosím tě o číslo menší.
1: Menší.
0: Teď tam jdeš naspátek.
1: A kde jsi to vzala?
0: Jo.
1: Vzadu vlevo, tam u těch kalhot. Nebo zeptej se na pokladně, jestli nemají.
0: Jo. No a potom se tam vracíš a teď nevíš teda, která kabinka to vlastně je, takže Takže takže potom se koukáš dolů pod ten závěs, jestli to jsou ty správné nohy nebo ne. No to je taky jako, ale to je taky na rozvod, no, tohle to asi. Na to jsou dobrý ty kamarádky, které ti jako poradí.
1: Jo, na to je skvělý to online nakupování.
0: Jo, no, takže tak. Tak jsme to probrali.
1: Ano, takže pokud někam odlítáte, nebojte se, tak to na chvilku rozejít na letišti, každý si po svém a potom se potkejte u správného gateu.

0: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
1: Express FM.
0: Express.

0: Express.
1: Dopravní servis.
2: Máme nějaké dopravní nehody, které musíme společně tady pořešit. Konkrétně jedna je vážná na D1 146 km ve směru na Prahu. Tak v levém jízdním pruhu měli silničáři šipku a už ji nemají. To se tam šetří. Další komplikace je u Dobřan na silnici 27, kde je dopravní nehoda dvou osobáků se zraněním. Komplikace jsou i na D1 338 km ve směru na Ostravu. Tam jsou dva osobáky v sobě. To nám ten pátek pěkně začíná. Express F.

0: Oliver.
1: On si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bot.
2: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM.
3: Express FM.
4: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz. Dopřejte si relax ve spa hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. Spa hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
5: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazyvaukci.cz.
6: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
7: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
10: Trefíte se?
11: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
14: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
15: Zedník,
16: malíř,
15: topenář,
16: podlahář.
15: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
17: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
15: Více informací na regbity.cz.
17: RegBity, záruka kvality.
18: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
19: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
3: Express FM.
7: Hudba. Hudba. Na prvním místě. Nový hit.
3: Na Express FM.

0: Dámy a pánové, a toto je od nás úplně všechno. Je 9 hodin 57 minut a v tuto chvíli se s vámi posádka rána tady na Express FM loučí. Děkujeme za pozornost. Budeme se těšit příští týden.
1: Ano, přejeme vám krásný víkend a doufáme, že se opět uslyšíme na vlnách Express FM.
2: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.
3: Posloucháte Express FM.
2: Express.
3: Express FM.
4: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's

0: rychlý přehled zpráv.
1: Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně, by je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13% voličů, těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. Podle aktuálního volebního modelu agentury Median by se do sněmovny dostali ještě Piráti se 7%, SPD se ziskem 6,5% a motoristé, kteří by dosáhli přesně na 5% hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. Historické složení českého finále ve Wimbledonu mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou vzbudilo ohlas v tenisovém světě i za jeho hranicemi. Podle legendární Martiny Navrátilové jde o neuvěřitelný úspěch. A dneska bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Tohle byly zprávy v 10 a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Tohle je Charlie XCX, SS26, a.k.a. Spring Summer 26. U dopoledne na Express FM vás zdraví a vítá Míša Tůmová. Dneska se podíváme na zoubek hned dvěma legendárním seriálům, protože jeden slaví výročí a druhý dopomohl k rovnosti platů žen ve filmovém biznesu. Taky se mrkneme na to, proč jeden z nejúspěšnějších rockerů současnosti ruší svoje vystoupení. A taky to dneska budu mít po 11. dva slam poetry borce, který nám představí tuhletu zajímavou disciplínu. Mimochodem, s nima jsem se vtipně seznámila na festivalu Rock for People, kde jsem jela se svým hodně punkovým stanem, který jsem nedokázala postavit tak, aby prostě se v něm dalo spinkat. A jak víte, tak rokáč skoro celý propršel, takže spát v polorozpadlém stanu, který propouští vodu a dělá loužičky vevnitř, není moc příjemný, takže tady ty dva borci nelenili, zachránili mě s tím stanem, pozvali mě na drink a tak, takže pak jsme se ještě dostali k tomu, že právě dělají slam poetry a jak dobrý v tom jsou. A já jsem si říkala, ty vado, to prostě musíte přijít za mnou do rádia. Takže na to se moc těším a zůstaňte na vlnách Express FM, zapínáme pásy, jedem.

0: Nechci mluvit, ale chci vám říct, co bude hrát za chvilku. Bude tady Tuvelu nebo Cash the Elephant na Express FM.
1: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u Webglobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
2: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
3: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
4: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu Astratex.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tyre o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
9: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
10: Výhry. Slevy. Zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
11: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
11: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Viesco právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
14: Music. First.
1: Express FM.

Hele, včera jsem se k tomu nedostala, tak si to vynahradíme dneska. Máte rádi trapnohumor? Protože přesně před 25 lety a teda jedním dnem, čili 9. července 2001, totiž britská BBC poprvé odvysílala první epizodu seriálu The Office, neboli Cancel. Do té doby diváci znali jenom klasický sitcomy s nahraným smíchem publika. Ricky Gervais a Stephen Merchant ale přišli s něčím nevídaným. Natočili seriál jako syrovej, šedivej dokument z nudný kanceláře, kde se ty největší vtipy skrývaly v trapnosti a trapných pohledech do kamery. A taky hlavně trapným šéfovi samozřejmě. Celý tenhle ten geniální projekt přitom vznikl jako studentský úkol. Stephen Merchant si tehdy musel udělat producentský kurz v BBC a jako závěrečnou práci musel natočit krátký video. Pozval si svého kámoše Rickyho Gervaise a za jeden den natočili sketch o hrozném šéfovi a ta kazeta pak tajně kolovala mezi televizními bossy, dokud jim neschválili celý seroš. Já se přiznám, že já jsem viděla jenom tu americkou verzi, ale za to několikrát. Protože tam má aspoň dost dílů, zatímco ten britský originál jich má celkem jenom 14, protože autoři prej chtěli vytvořit ucelený, uzavřený příběh bez výplňových epizod. No, možná je to škoda. Express FM.

0: Elbow, One Day Like This na Express FM. A ještě když jsme u těch skvělých seriálů, tak Hollywoodem dodnes rezonuje slavná platová bitva ze seriálu Shameless. Herečka Emmy Rossum včera v podcastu Call Her Daddy po letech popsala, jaký to bylo, když se její soukromí vyjednávání o peníze dostalo na veřejnost. Původně s kolegama o svojí smlouvě vůbec nemluvila, protože respektovala, že William Macy, který bombově stvárnil jednu z hlavních postav Franka, přišel do projektu jako starší a mnohem slavnější herec. Od třetí série se ale její postava tý Emmy dostala velice do popředí a v podstatě táhla celý děj a tak chtěla ta herečka stejný podmínky. Když jednání v roce 2016 zamrzlo, tak únik informací do médií jí paradoxně zachránil kůži. Novináři se totiž začali divit, jak je možný, že hlavní ženská hvězda tak obřího hitu ještě dávno nebere stejně jako její mužský kolega. Studio kapitulovalo a Emmy tím prošlapala cestu pro spoustu dalších žen v showbiznesu. Mimochodem, už 27. července se Emmy objeví v novém seriálovém krimi dramatu Furious. Ten bude na platformě Hulu. Jestli se ale chcete spíš zasmát a možná si i říct, že se vlastně máte dobře, tak Shameless alias Hříšníky si můžete pustit na HBO Go nebo Prime Video. Moc doporučuju.
1: Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. Z Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
5: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
6: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
13: Zábava vlny, tobogány.
14: Co vás čeká?
13: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
14: Plno tobogánů a skluzovek.
13: Tak všichni rychle do plavek.
14: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
13: Relax, drinky, animace.
14: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
13: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
12: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
15: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
16: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

Tohle jsou Gorillaz a De La Soul Feel Good Incorporated na Express FM. Britský rocker Youngblood, který právě zrušil svoje víkendové koncerty v Kanadě kvůli psychickému vyčerpání, prej momentálně prožívá nejtěžší období kariéry. Celý tenhle ten emocionální třesk má velmi čerstvou českou stopu. 28-letý muzikant se totiž teprve před pár dny 27. června psychicky zhroutil krátce po svém vystoupení na festivalu Bloodfest v Hradeckém parku 360. Youngblood tehdy měl slzičky v očích už jako během té show a na pódiu přiznal, že už dlouho bojuje s obrovskou vnitřní bolestí a samotou a že pohled do očí fanoušků je to jediný, co ho na světě drží nad vodou. No a na Instagramu pak otevřeně popsal to, co právě prožívá a to, že na tom není úplně nejlíp a že vlastně po tom vystoupení v tom Hradci z pódia odcházel plný euforie, ale už o 20 minut později se sám v šatně ve sprše totálně sesypal. Průmysl a internetový hejt od cizích lidí i od kolegů z branže si prostě vybrali svoji daň. Já věřím, že se dá dohromady a přeju mu, ať je mu co nejdřív líp.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy už nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího, tedy čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech. Po téměř tisícovce let je slavná tapisérie z Baye zpátky na anglické půdě. Historický artefakt nevyčíslitelné hodnoty byl z Francie na rok zapůjčen britskému muzeu v Londýně, kam byl v noci na dnešek dopraven po přísně střeženém převozu, informovala agentura AP. Automobilový jezdec Dominik Stříteský bude na nadcházející Bohemia Rally Mladá Boleslav hájit vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky. V polovině sezóny po třech odjetých závodech má v čele náskok 22 bodů před Filipem Marešem. Třetí je s odstupem dalších 5 bodů Adam Březík. A dneska bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Je 11 a pokračuje dopoledne na Express FM s Míšou Tůmovou.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Na Kalersov Ostrava se i letos sjedou umělci a hudebníci z celého světa. A z největší dálky, si tak myslím, pochází zpěvačka Lorde, protože ta je ze země Pána prstenů z Nového Zélandu. Dočkala se svého průlomu velice brzo, a to v pouhých 16 letech se svým hitem Royals. A letos v listopadu oslaví 30, takže za chvíli už vlastně bude v branži díl, než v ní vlastně nebyla. Teď má její kariéra, včetně živých vystoupení, otevřenou novou etapu, definovanou aktuálním albem Virgin, a její živá vystoupení jsou prej doslova transformativní. My si připomeneme její track Team, který je prakticky sourozencem zmiňovaného hitu Royals. Wait till you're announced.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert.

0: dle srovnání k 1.7.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Express FM.
6: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Another Eric Band, Levon Kelly, How You Feel na vlnách Express FM, kde jsem týzovala už včera, že tady dneska nebudu sama a už tady mám dva mladý šikovný kluky. Mými hosty jsou Kristián Mikule a Matěj Plachta. Ahoj kluci.
1: Dobré dopoledne.
2: Ahoj, ahoj.
0: Já jsem se vás pozvala z toho důvodu, kromě toho, že jsme se seznámili na rokáči, když jste mě zachránili s mým stanem, tak my jsme došli k tomu, že děláte slam poetry. A moje otázka je, co je slam poetry?
1: Je to jednoduchý, je to performativní žánr autorské poezie, který vznikl v Americe v roce 1986, v České republice je 23 let a stále ho nikdo nezná. Lépe řečeno, je to podle mě ta jedna z nejpřijatelnějších forem umění nejen pro mladý lidi. Okay. Jsou to básničky, které lidi píšou s tím, že ví, že je potom budou nějakým způsobem říkat lidem.
0: Takže je to moderní forma poezie, dá se říct.
1: Jestli lidi z roku 1986 se považují za moderní, tak určitě.
0: Jo, když to vezmeme z dlouhodobého měřítka, tak určitě. A jak jste se k tomuhle dostali?
2: Random, tak jako ke všemu.
1: Jo, vlastně, tak já jsem slam poznal tím způsobem, že jsem šel na akci, kde jsem věděl, že bude holka, která se mi líbila. A odnesl jsem si z toho, že se mi líbí slam poetry, potom byla korona, takže slam poetry nebylo a potom jsme se potkali tady s Kristiánem na přijímačkách na pedagogickou fakultu, šli jsme na první pivo, tam jsem shodou náhod na tom místě jednou říkal nějakou básničku z telefonu. Narazili jsme na to, že znám slam poetry a řekli jsme si, že bychom měli jít, ale že místo toho, že bychom šli, takže si svoji vlastní akci uděláme. A tak jsme poznali slam tím, že jsme to začali dělat.
0: Takže tě víc zaujal slam než ta holka nakonec?
1: To ne, ale rozhodně jí zaujal víc slam než já jí, podle mě.
0: Co vás na tom baví? Na slam poetry.
2: Je to jo, úžasná forma komunikace.
1: Je to ten... Pojde.
2: Ne, já tě nechám.
1: Je to ta nejlepší forma komunikace. Je to mluvený slovo s přidanou hodnotou. Je to mluvený slovo, který může říct cokoliv, ale způsobem, kdy to opravdu lidi jsou schopní strávit, nejenom schopní strávit, jsou schopní strávit celý večer mluvenýho slova a ten večer je baví.
0: OK.
1: To je paráda.
0: A cítíš se jako básník teda?
1: Já ne. Já se necítím ani jako umělec. Já na tom zatím ještě pracuju.
0: A jak dlouho, že to děláš?
1: 3 roky, tak nějak bych řekl, jo, 3 až 4 roky, soutěžně 2 roky, pod náma 2 předchozí, necelý.
0: A vy to děláte spolu? Dá se to jako vyloženě dělat ve dvojici? Slam poetry, nebo je to pro jednotlivce?
2: Je to, oboje varianty existují, je duo slam, i klasický slam, ale my dva jsme spolu na stage vlastně v soutěžním slamu nikde stáli.
1: Kristián, vlastně v rámci naší práce, tak Kristián je ten, co zná lidi a já jsem ten, který ho znají lidi. Takže já slamuju a Kristián píše e-maily. Krásně jsme se to rozdělili.
0: Hele, dobře, my jsme si pro vás připravili takovou challenge, takovou výzvu. Já jsem totiž hrozně zvědavá, jak jste schopný dělat freestyle, freestylovat básničky. Takže, milí posluchači naši, dejte nám 3 slova. 3 prostě random nějaký slova, co vás napadnou, který kluci budou muset použít ve svojí freestylový básničce. Dáme jim na to chvilku a pak uslyšíme, jak jim to šlape. Znáte to? SMS-kou na 602 604 903. Pošlete mi 3 random slova.

Ketama Comes and Goes na Express FM, kde mám hosty Matěje Plachtu a Kristiana Mikulého z projektu Slamatéři. Já jsem vás vyzývala, ať mi pošlete nějaký tři slova pro kluky, aby z toho mohli freestylově udělat nějakou jakože slam poetry báseň, kterou nám tady rovnou pak hoděj. Nějaký dobrák, to nejde říct jinak, mi poslal, že mají kluci použít slova nejpočokoládíčkovanější šištička z čističky. Děkujeme. Takže kluci z tady toho složení slov, které já už nebudu opakovat, udělají slam poetry, do toho ještě bych jim přihodila slovo express, protože jsme na Express FM a chceme od nich něco hezkýho, šitýho na míru, plus teda tady s těma nádhernýma slovama. Tak jim na to dáme dvě písničky, zahrajeme si Geese, zahrajeme si Heim a pak jdem na to.

0: Tohle to jsou sestry Haimovy a jejich track Don't Wanna na Express FM. Co my tady ale chceme, tak to je slam poetry tady od kluků Matěje Plachty a Kristiana Mikulého. Dostali jste zadání, já to teda přečtu ještě jednou.
1: Tak schválně.
0: Zadání byly slova nejpočokoládičkovanější šištička z čističky a já jsem vám k tomu přihodila slovo Express. Tak jdem na to.
1: Tak jo, je to jednoduchý. Sedím v rádiu, rýmuju, lehce se nervuju, páč na to mám jen dvě písničky, ale stres čert vem, když vím, že v rádiu Express FM nemusím použít svoje obě levý zlatý český ručičky, ale hlavu na to, abych jen tak pro někoho zlou zábavu zrýmoval spojení nejpočokoládičkovanější šištička z čističky.
0: Ty krás. Velmi dobře, tyjo, tak to úplně předčilo moje očekávání.
1: Moje taky, děkuju.
0: Dobrá práce. Tady nám ještě píše, ten dobrák jsem já, Siro, já nikdy nesklamu, jen ať se poperou s češtinou, je to dobrý na rozmluvení. Kluci jsou rozmluvený, si myslím, velice dobře. Tohle to splnilo účel. Za chviličku budeme pokračovat, teďka dáme ještě Meduzu a Good Boys, Piece of Your Heart.

0: Meduza, Good Boys, Piece of Your Heart na Express FM, kde mám ještě stále dva milé hosty, Kristiana Mikuleho a Matěje Plachtu, kteří jsou slamatéři. Co je ten projekt Slamatéři? O co se jedná? Co má za cíl? Nějak nám ho tady popište.
1: No, je to vlastně platforma pro začínající slamery a slamerky. Kdokoliv, kdo to chce zkusit, ať už mluvit, ať už skládat, ať už zkrátka jenom vystoupit a něco překonat. Překonat sobě to, že to jde a že je důležitý najít cílu sobě to zkusit.
0: Dobře, dejme tomu, že já mám nějaký jako třeba malý básnický střevo, nebo jsem nějaký hrozný exhibicionista, nebo něco takového. Jak se do toho můžu zapojit?
2: Najít si nás na Instagramu, tam hnedka v bio máme formulář a ten, když člověk vyplní, tak my se mu ozveme. Domluvíme se na akci, kde ten člověk vystoupí a potom už jenom musí překonat sám sebe, je to jednoduchý.
0: Rovnou se domluvíte na akci, kde ten člověk vystoupí, takže ho rovnou takhle hodíte do vody?
2: Ne, to on tam skočí sám.
1: My nikoho nestrkáme.
0: Dobře. Takže přes Instagram. Tam jste jako slamatéři. Normálně, když to člověk vyhledá, tak vás najde.
2: Jo, slamatéři.
0: OK. Kde vás lidi můžou vidět?
2: My si teďka dáváme menší letní pauzu, protože ten projekt je vlastně furt novej a furt se nějakým způsobem hledá, ale možná lépe řečeno posouvá. Takže teďka jsme si na léto dali takovou pauzičku, ať zase zjistíme, kam to chceme posunout dál, ale první vystoupení, o kterém první akce, o který už víme, tak bude v La Fabrice, bude v říjnu, bude kolikátýho října, Kristiane? Si najdete na Instagramu Slamatéři nebo na stránkách La Fabriky.
1: Léto, nemůžu po mě chtít žádný
2: data. Ještě jsme to nevypustili, ale dovolím si říct, že chystáme asi zatím naší jako největší a nejzajímavější a nejnabitější akci. Takže pokud jakoby někam přijít a poznat nás a poznat Slam, tak definitivně tam.
0: Uh-huh. A ještě jsem tady něco zaslechla o Povaleči?
2: Jo, Povaleč, povídej, Kristiane.
1: Ano, budeme mít pátek, výstup na Povaleči od 16 hodin, máme to 2 hodiny, bude nás tam hodně, doufám, že se všichni těší. Minule to bylo plný, minule to bylo neskutečný a nechli nás pustit pryč. Zámecká zahrada Valeč.
0: Je něco, na co jsem se nezeptala, co byste chtěli, aby tady ještě zaznělo? Klidně se pochlubte něčím. Trošku se to můžete vyzdvihnout tady do nebes. Pro člověka, který vás v životě neviděl nebo neslyšel, tak aby byl nalákán na vás. Kromě toho freestylu, kterým jste se nalákali teda velmi dobře, že jo?
2: Já si myslím, že opravdu vždycky, když vysvětluji, co to je slam poetry, tak jsem lehce předpojatý tím, že prostě podle mě je to opravdu jedna z těch nejlepších forem zábavy. Ono to je, stojí někde mezi koncertem a mezi galerií. A je to úplně takový optimální pomezí na to se jít někam bavit, ať už se jenom jít sednout na pivko, anebo nějakým způsobem vstřebat umění. Je to fakt pro každýho, je to fakt pro mladý lidi, je to fakt pro starý lidi, což znamená třeba nad 40.
0: Ježišmarja, to jsme řekl.
2: Pardon, já se tady tím tak jako, to je no. Tady tím tak jako bavím, ještě 15 let budu. No, je to věc, která dokáže být neskutečně vtipná, ale opravdu dokáže mluvit i fakt o jakýkoliv tématech, o vážných tématech a fakt způsobem, kterým jsou lidi schopní slyšet a rozumět mu. A hlavně to moc ještě lidí nezná, je to asi unikátní, je to 23 let nový a my vám to hrozně rádi ukážem.
0: Dobře, takže Slamatéři na Instagramu, tak si můžete kluky najít. Kluci, já moc děkuju, že jste přišli, byli jste skvělí. Mějte se krásně.
2: My moc krát děkujeme. Mějte se hezky, uvidíme se na Slamu.
1: A na Valči. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express.
3: Express.
2: Express FM.
4: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
2: Express FM.
5: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
6: Všechno, co potrebujete na léto, najdete v Kauflandu. Napríklad Super Grand 11 svietlý ležák pol litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90 a Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90 až do 14. července. Kaufland.
7: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník,
13: malíř,
12: topenář,
13: podlahář.
12: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
14: Rekbyty, záruka kvality.
15: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Music.
2: First. Express FM.

0: nevím teď.
1: Express.
2: Express.
1: Express.
3: Hudební zprávy.
1: Music news.
4: Harry Styles po zápisu do Guinnessovky slaví další úspěch, a to Blue Peterem, což je odznak a zároveň slavné ocenění od nejdéle běžícího dětského televizního pořadu na světě, Blue Peter, který vysílá stanice BBC. Na odznáček je Harry náramně pyšný. Zařadil se tak po boxera Paul McCartneyho, Alžběty II. Nebo Stevena Spielberga. Rolling Stones v Londýně uvedli na trh své nové album Foreign Tongues, velkolepou show s drony a hvězdnou party. Mick Jagger a Ronnie Woods hostili v hotelu St. Clement své přátelé a hosty, mezi nimiž nechyběli Daniel Craig, Rachel Weisz, Sam Fender, Sacha Baron Cohen nebo John McEnroe. Po koncertu se nad Temží odehrála velkolepá dronová show, která osvětlila londýnské panorama klasickým jazykem kapely a obalem alba. Sporty Spice neboli Mel C prohlásila, že 30. výročí debutového singlu Wannabe od Spice Girls, které připadlo na středu, bylo velmi emotivním dnem. A zazpomínala, jak jeden z určujících singlů 90. let, kterého se fyzicky prodalo více než 8 milionů kopií po celém světě, zahájil agendu kapely s názvem Girl Power. Vyšli jsme ven a dobili jsme svět. Výročí oslavili Spice Girls společně, každá sama na svých sociálních sítích.
1: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Elektrárna Opatovice získala pravomocné stavební povolení na výstavbu spalovny pro energetické využití odpadu. Má být v katastru obce Čeperka. Většina podaných odvolání byla zamítnuta, informovala mluvčí elektrárny Hana Počtová. Čeperka proti stavbě dlouhodobě vystupuje. Lidé ji odmítli i v referendu. Ukrajinci postavili městskou pevnostní obranu v Donbasu. Problém je, že v tomto pásmu smrti stále žijí civilisté, které je potřeba odvést. Někteří podcenili, jak válka jejich domov zasáhne, jiní odejít prakticky nemohli. Nikdo z nich ale nemá radost z toho, že musí opustit své dlouholeté domovy, občas děděné po předcích. Bývalý český reprezentant Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí fotbalisty Bohemians. 37-letý křídelník za vršovickým prvoligovým týmem dorazil na soustředění v Polsku. Informovali klokani na sociální síti X. A dneska bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia. Je poledne a ještě jednou vás zdraví Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Temple City Self-Aware na Express FM. Já jsem si včera dělala čistku svých odběrů na YouTube, jakože koho odebírám a nesleduju to, tak ať to smažu. A mezi svýma odběrama jsem našla týpka, který řeší a vysvětluje investování. A ty videa jsou takový, že vám tam běží video s grafama a relevantní grafikou a borec je vidět v levém dolním rohu obrazovky, jak to komentuje a vysvětluje. U toho jsem nakoukla do komentářů a někdo mu tam napsal: Jirko, zase dobré video, ale zeptám se tě na rovinu. Ty jsi alkoholik? A nebo proč jsi pořád tak rudej? Jakože halo? Těch hloupých komentářů je všude na sítích přehršel. Což jako jasný, ale takovýhle výstřely mě prostě vždycky zvednou ze židle. Protože to je prostě úplně stejně blbý, jako se třeba zeptat člověka s akné, jestli ho má proto, že se meje jenom jednou měsíčně. Nebo jako usoudit, že každý, kdo má kruhy pod očima, je feťák. V tom případě jede na fetu půlka holek na rodičovský nebo na mateřský. Ty jsi alkoholik, nebo proč jsi pořád tak rudej, bych hodila do stejného pytle blbejch otázek, zatížila ho šutrama a hodila na dno orlíku. Tak, teď z veselějšího soudku jdeme si hrát 21 Pilots, The Contract.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
0: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na

0: Lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
1: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living. Express.
2: Music first.
1: Express FM.

Calvin Harris a Jazzy Satisfy na Express FM. Prosím vás, až budete na festivalu Colors of Ostrava od příští středy, jo, a budete křepčit a budete si chtít odpočinout během dne, což jistě budete chtít, tak nezapomeňte zavítat do Allegro Wishlist zóny, kde si můžete dát jogu, můžete o sebe nechat pečovat v Glowbaru, můžete tam si zasoutěžit o zajímavé ceny. Zkrátka, tohle je místo, který určitě nechcete minout.

0: Express Filmex.
1: Čekání na Odysseu, která připluje příští čtvrtek a vše zastíní, si v tomto týdnu můžete zkrátit hororem, pohádkou nebo ozvěnami Karlovarského festivalu. Rupert Grint alias Malý zrzek Ron z Harryho Pottera, kterému za 2 roky bude už 40, se vrací před kameru ve finském hororu Zrozen z temnoty. Saga se svým britským manželem nastěhuje do starého domu uprostřed hlubokých finských lesů, kde prožila své dětství, aby zde vybudovali dokonalou rodinu a domov. Po narození syna však Sagu pohltí strach, že s jejím dítětem něco není v pořádku. Film režisérky Hanny Bergholm je temným hororem o mateřství, ve kterém důležitou roli hraje severská mytologie, ale i absurdní humor. Hlavní hrdinka je vystavena pochybnostem, absolutnímu vyčerpání, ale také bezpodmínečné mateřské lásce a snímek sleduje, jak hluboce může narození dítěte proměnit naše vztahy i vlastní identitu. Oblíbená exotická Disney pohádka Odvážná Vajána dostala hraný remake. V příběhu o nebojácné dospívající dívce, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydává za hranice útesů svého polynéského ostrova Motunui s polobohem Mauim, si hlavní hrdinku zahrála začínající Catherine Lagaya. Jako Maui se představí Dwayne Johnson, který svou postavu namluvil v animované verzi z roku 2016.
2: Moana, I want to know about you.
3: Well, I guess I kind of jumped.
2: Time's up. I gotta bounce. This mission has no chance.
3: We can do this. You'd be everyone's hero.
4: You're so amazing. Look at the definition this girl's.
1: Festivalové ozvěny Charivari svůj červený koberec tradičně rozvinou ve chvíli, kdy se ten varský sklízí. Přehlídka proběhne od pondělí 13. července do neděle a do pražských kin Aero, Přítomnost a Světozor a brněnského skalního letňáku Janáček z Varů přiveze festivalové hity v čele s očekávanými tituly Fjord, Rose a Milovaný. Diskuze s tvůrci doprovodí pražské premiéry českých filmů Čika Čeka a Pramen.
0: Express Filmex
5: na Express FM.
6: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City, sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
5: Express.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
3: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzavek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
13: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Express FM.
15: Hudba. Na prvním místě.

Megan Thee Stallion a Dua Lipa Sweetest Pie na Express FM. Na úplný závěr mám pro vás jeden parádní fun fact, jako stvořený pro nadcházející víkend. Věděli jste, že egyptská královna Kleopatra a její římský milenec Marcus Antonius spolu v roce 41 před naším letopočtem založili exkluzivní pijácký klub? Nazvali ho Nenapodobitelní pijáci, neboli v originále The Inimitable Livers. Celý tenhle ten spolek fungoval tak, že každou noc pořádali naprosto šílený a luxusní večírky, přičemž se v pití a hodování střídali v roli hostitelů a občas dokonce v převlečení za služebnictvo utíkali v noci do ulic Alexandrie tropit výtržnosti. Takže, až budete o víkendu plánovat divoký tah městem, tak pamatujte na to, že Kleopatra v tomhletom byla už před 2000 lety absolutní profík. A radši se ji ani nepokoušejte překonat, ať vám není úplně zbytečně zle. Teď už pokračujete v poslechu odpoledního expresu s kolegyní Veronikou Kolouškovou a já vám přeju krásný víkend. Pa!

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tady už nešíří a mají ho pod kontrolou. Hašení pokračuje a hasičům znova pomáhá vrtulník. Příčina požáru zatím není známá. Primátor Zlína Jiří Korec vyzval obyvatele, aby až do pondělí nevětrali. Irán zosnoval nový plán atentátu na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle zdrojů listu The Wall Street Journal o tom americkou stranu informoval Izrael. Výhrušky smrti Trumpovi zaznívaly tento týden i během pohřbu Alího Chomejnýho. Finále ženské dvouhry ve Wimbledonu, ve kterém se proti sobě historicky poprvé postaví dvě české tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková, se odehraje v sobotu od 17 hodin. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný, nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů Celsia, od pondělí do příštího pátku pak tropickou třicítku lehce překročí. U pátečního odpoledního vysílání vás zdraví Veronika Kolušková, přeju vám krásný den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

8 minut po 13. hodině vás u odpoledního vysílání ještě jednou zdraví Veronika. Máme pátek a ten víkend má být krásný, takže určitě vás dnes čekají během odpoledne moje tipy na to, co by se dalo dělat o víkendu, nějaké návrhy na nějaký kulturní program. Pokud ještě nemáte nějaké konkrétní plány, tak třeba tam najdete svůj plán. No, samozřejmě vám taky podám recenzi prvního koncertu Color Factory po 24 letech, který včera proběhl v Karlových Varech. No ale teď informace o skupině Rolling Stones. The Rolling Stones totiž dnes vydali svoji novou desku, jmenuje se Foreign Tongues, jedná se o 25. studiovou desku britské kapely. Ta první vyšla v roce 1964, to je, přátelé, už 62 let nazpátek. Na přebalu té nové desky je koláž portrétů třech stávajících členů, autorem je americký výtvarník Nathaniel Mary Quinn. Některé skladby vznikly už v době nahrávání předchozí desky Hackney Diamonds a na ní se ještě podílel bubeník Charlie Watts, který bohužel zemřel před 5 lety, proto i jeho party na bicí zní na aktuální desce. A jinak se na ní podílela dlouhá řádka hostů, jmenovitě například Paul McCartney, Robert Smith z kapely The Cure, Chad Smith z Red Hot Chili Peppers a překvapivě taky Bruno Mars. K vydání desky uspořádali Rolling Stones v Londýně takovou velkou party, její součástí byla taky dronová show nad řekou Temží a na ní samozřejmě nechybělo to legendární logo slavné, které Rolling Stones doprovází už od počátku 70. let, a to je ten rudý vyplazený jazyk. My si teď od Rolling Stones pustíme starší skladbu, je to skladba Anybody Seen My Baby z roku 1997.

Pokud bych některý z českých festivalů měla nazvat vrcholnou hipsterinou, tak je to bezpochyby festival Creepy Teepy. A teď to nemyslím vůbec pejorativně, protože je to festival kurátorovaný už 16 let výtvarníkem Jakubem Hoškem a taky Štěpánem Wolfem. Je to festival, který k nám odjakživa od svého vzniku do Kutné Hory vozí ty nejprogresivnější jména, ta nejzajímavější nová jména nezávislé subkultury, a je tomu tak už dlouho a bude tomu, doufejme, i v budoucnu, protože letošní ročník je ročník zlomový, jelikož v Kutné Hoře už pro Creepy Teepy nebyl prostor, a tak se festival letos stěhuje na Pražskou Štvanici. Začíná už

0: dnes, s tím, že denní program bude probíhat na outdoorové stage a na noc se hudba bude přesouvat do klubů Bike Jesus a Fuchs 2. Přijede velká spousta umělců z Kanady, Velké Británie, Spojených států a dalších zemí. Tak přeju creepy týpy, jak ta nová kapitola je úspěšná a vy se tam koukejte podívat. Myslím, že to bude stát za to, určitě to bude stát za to. Za mnou chvíli tu máme Vampire Weekend a taky Olivie Rodrigo.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Výhry, slevy, zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Majaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
2: Hudba na prvním místě.
9: Express FM.

0: Včera večer, nebo včera, proběhl velký návrat legendární skupiny Color Factory na pódia, a to u příležitosti 30. výročí premiéry filmu Šeptej, který je spojen s touto kapelou velmi úzce, protože v něm zaznělo celkem 7 skladeb z debutového alba Color Factory. Včera v 13 hodin odehráli Color Factory takový jako kratší akustický set v divadle v Karlových Varech při premiéře té restaurované verze, u které byl přítomen taky náš prezident se svou chutí. No a večer už hráli regulární koncert v Kvich v TV Parku, což je prostor, který je hned vedle hotelu Thermal. Je to takový velikánský bar, taková zastřešená černo-červená kostka, uprostřed je bar, je tam pódium, není tam příliš místa jako pro publikum, jsou tam ještě takové akorát ochozy. My jsme tam dorazili s velkým předstihem, protože jsme se báli, aby nebylo narváno na ten comeback, tak jsme tam byli o 2 hodiny dříve. No a už jsme viděli, jak se tam trousí pamětníci, poznáte je velmi snadno, jsou to, poznáte velmi snadno lidi, kteří prostě v polovině 90. chodili do bunkru, kteří chodili na Chmelnici, kteří chodili do klubu Zoufalců v Praze, no a velmi široce se usmívali, podle toho jste je taky poznali. No a skupina tedy začala hrát, já to rozdělím na dvě částky, tenhle ten svůj vstup, protože bude dlouhý, protože si myslím, že je důležitý povyprávět o tom comebacku docela ze široka. Skupina hrála v 7členném obsazení, seděli, byli v civilu, hrálo jim to naprosto fantasticky, Davidu Volencovi to zpívalo fantasticky, stejně jako za starých časů, nic nemuseli transponovat, a my se od nich pustíme takovou jako méně známou pomalou věc.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM. FM.

Takže já se vrátím k návratu skupiny Color Factory, ke kterému došlo včera večer na Karlovarském festivalu. Budu pokračovat, tedy kapela měla v zádech rozsvícené to obrovské růžové logo z filmu Šeptej od Aleše Najbrta. Hráli v sedmi lidech. Nejvíc to tam rozjížděl bubeník Štěpán Tůma, Stefan Ktý, který to tam tak jako hodně hecoval, hodně zpíval a hodně dynamicky hrál. Kapela byla naprosto fantasticky sehraná. Ten koncert neměl jedinou chybu. Byl ohromně vřelej a byl takový něžný. Já jsem čekala, že budu hodně dojatá, že mě to jako hodně zasáhne, ale já jsem nebyla dojatá, já jsem celou dobu se usmívala jako debílek. Křičela jsem, mávala jsem, prostě jsem tancovala a měla jsem z toho strašnou radost. Ta kapela Color Factory neskoušela od února jen tak pro nic za nic. Nebyl to jediný koncert. Další bude, už víme jistě, v polovině listopadu v klubu Roxy. Mám indicie o tom, že by to neměl být zase jediný a poslední koncert skupiny Color Factory a mám indicie, že by nemělo zůstat pouze u koncertu. Takže se těšte, jakmile ten koncert bude zveřejněn, tak si kupte lístky a strašně si to užijte. Je to opravdu krásný návrat. Gratuluju. Hrát se budeme Macy Gray, Sexual Revolution.

0: Tak další bod programu na víkend je samozřejmě zítřejší finále Wimbledonu, které začne v 17 hodin a bude to české, ryze české finále, ženské finále. Karolína Muchová, Linda Nosková. To jsou dvě holky, které se dříve moc neznaly, ale na předloňské olympiádě v Paříži se dali na poslední chvíli nečekaně dohromady a kvůli vlastně zranění Markéty Vondroušové vůbec se před hrami jako spolu netrénovali a nakonec si skvěle porozuměli na kurtu i lidsky a dotáhli to na té olympiádě až do semifinále na čtvrté místo. Obrovský úspěch. Zítra budou tyhle dvě dámy stát proti sobě a já myslím, že budeme všichni fandit oběma prostě a nejlepší by bylo, kdyby to bylo třeba 1-1 a pak byl tiebreak nebo něco takovýho, tady si člověk prostě nemůže vybírat, ale bude to rozhodně krásný tenis. Tak sledujte od 17 hodin. Já bohužel nemůžu sledovat, protože budu hrát divadlo v tu dobu, ale kouknu se určitě na záznam. Hrát si budeme George Smith a bude to píseň Go, Go, Go.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: kartofilo. Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King, sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Páchnoucí klimatizace po zimě?
8: V autě 40 stupňů?
7: To nechcete.
8: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
7: Jsme tu pro vás.
9: Klima Express.
7: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
8: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
7: Skočte si nakoupit.
8: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
7: Objednejte se na
9: klimaexpress.cz.
10: V Jizku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. Jizk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Express. Express. Music first. Express FM.

Jak more, potřebuju klid. Volej mě hrozně záda, musím uklidit. Pořád vole práce hraju, musím odpočívat. Už to není jako dřív, bolej mě i

potřebuju klid, nechce se mi pít a proto neopouštím byt. Mám plný ruce hraček, režim nerušit. Prší, prší, pec nám spadla, jedu další hit. Zase nám došlo máslo a taky teče odpad. Ráno jsem křičel na mraky, mail mi nešel poslat. Dřív se

Je mi 30, nejdu nikam, to byl song z nové desky dvojice Past Fotr. Obal, přebal téhle desky dělal Jiří Franta a ten tvoří v dvojici s Davidem Bémem a těhle dva výtvarníci připravují novou knihu, takovou tlustou knížku, bude se jmenovat Orbis Pictus, která zmapuje 20 let tvorby tohoto tvůrčího tandemu a chlapci k tomu napsali, je to kniha, kterou si neprohlídneš najednou. Budeš si ji muset dávkovat jako seriál, po 50 stránkách se ti v ní začnou jednotlivé kresby prolínat, po 100 stránkách se ti o nich bude v noci zdát. A kdy dáš najednou víc než 150 stran, už nikdy ty kresby nedostaneš z hlavy. Tak takhle varují, vy je můžete podpořit vznik té knihy, která vyjde někdy na podzim na bohm.franta.book.cz, takže jestli vám není cizí výtvarný umění a knížky, tak máte prostor. Jdeme si poslechnout A$AP Rockyho a je to skladba nazvaná Taylor Swift. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Skupina Paketa, provozující službu zásilkovna, měla ve výškové budově v centru Zlína, kterou zničil rozsáhlý požár, kolem 9000 zásilek. Firma připravuje zákazníkům náhradu škody. Společnosti Alpine Pro, která vyrábí sportovní a outdoorové oblečení, přišla při požáru o skladové zásoby v hodnotě přes 500 000 000 korun. Mezinárodní letiště v Palm Beach v americkém státě Florida bylo včera oficiálně přejmenováno na mezinárodní letiště prezidenta Donalda J. Trumpa. Bývalý český reprezentant Václav Pilař po konci v Hradci Králové posílí fotbalisty Bohemians 1905. 37-letý křídelník za vršovickým prvoligovým týmem dorazil na soustředění v Polsku. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný, nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů Celsia. Od pondělí do příštího pátku pak tropickou třicítku lehce překročí. To byly zprávy ve 14 hodin u pátečního odpoledního vysílání. Vás dál zdraví Veronika, hezký poslech.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: To byla novinka od projektu Jungle, jmenuje se The Wave. Teď si budeme hrát Taylor Swift. Ta měla přesně před týdnem v New Yorku v Madison Square Garden svoji velkolepou svatbu. A v New Yorku operuje umělec, který se jmenuje Justin Gignac. Koukněte se, když tak, na justingignac.com. A ten už od roku 2001 sám z popelnic v New Yorku vyndává odpadky a také hezky naaranžuje do takových jako plastových krabiček, které jsou popsaný, je tam vždycky datum, ze kdy jsou ty odpadky, a jsou tam třeba kousky korálů, různé jako brčka, kousky sklenic a prostě tak hezky naaranžovaný odpad new yorkský v té krabičce. No a tenhle ten Justin Gignac měl výborný nápad se sbírat hned po té svatbě v okolí Madison Square Garden z těch kontejnerů a z odpadkových košů ten odpad ze svatby Taylor Swift. Takže to jsou různé takové jako ubrousky památeční a tak dále, špinavé samozřejmě, balónky, já nevím, co všechno, a nadepsal to jako svatba Taylor Swift prodával to za 25 až 100 dolarů za kus a okamžitě to rozprodal, jakmile to uveřejnil na TikToku, že jsou tyhle ty památeční odpadky ze svatby Taylor Swift. No tak gratuluju ke skvělému nápadu. My si poslechneme od Taylor Swift I Knew It, I Knew You. To je novinka.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Červencové vydání hudebního časopisu Headliner už najdete zdarma v apce i na webu. Budoucí česká hvězda Bea K. v 15 má hlas, ze kterého vám spadne brada. Rozhovor z Rolling Stones a Tommy Tajer o budoucnosti Kiss i hejtech na Bena. Headliner.cz, hudební časopis, novinky, newsletter, podcasty. Pro všechny a zdarma.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
7: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Hudba na prvním místě.
9: Express FM. FM.

0: Je 14.27 odpoledního vysílání Rádia Express FM, vás zdraví Veronika. Mám tu další tip, tentokrát na festival, který proběhne severně od Brna. V Boskovicích, což je město, které má nádhernou, netradiční židovskou čtvrť s velkým geniem loci, a pro tuto zdejší židovskou čtvrť je určen výtěžek toho festivalu, který už začal včera. Je to festival pro celou rodinu, který se odehrává na různých místech, v amfiteátru letního kina, v zámeckém skleníku, v synagoze nebo v panském dvoře, a tam se hraje muzika. Dnes večer tam budou hrát VVčka a od 11 večer dvojce Past. Zítra tamtéž můžete vidět koncerty Něco Něco a Om Square. Takže to jsou Boskovice, najděte si program a my si jdeme pustit Tudor Cinema Club. Are we ready? Rack.
1: Express FM.

0: Máte-li rádi Drum & Bass, tak vaším nejoblíbenějším festivalem je pravděpodobně Lety Troll a právě zítra od 18 hodin 11. července proběhne Lety Troll warm-up, který proběhne v malé vesnici, která má hezký název Holkov, jakože tam jsou holky, Holkov. Je to část města Velešín v okrese Český Krumlov v Jihočeském kraji. No a tam právě zítra proběhne Lety Troll warm-up a ze zahraničními hosty z Velké Británie přijedou Delta Heavy, z Velké Británie přijede Circadian, naše barvy budou reprezentovat Bifidus Active nebo Tony Terra, vstupné za 700 korun. Takže Holkov, zítra Lety Troll a Jungle Drum & Bass a tak. My si jdeme poslechnout Soky Mumy a potom přijdou na řadu Disciples.
1: Express. Tohle je Express FM.
2: Express FM.

0: si kupoval obrazy starožitnosti, měl kamarády kumštíře a vidět to tam, to mě jako fakt jako vystřelovalo tehdy z bot.
1: Jak se cítil, když procházel pozůstalost po Petru Habkovi? Měl by člověk oplácet společnosti, když se stane úspěšným? A co by poradil začínajícím podnikatelům? Poslední epizoda podcastu Od píky po píky s majitelem aukční síně Obrazy v aukci. Ve čtvrtek v sekci podcasty na webu rádia Express FM.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean & Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
5: Konečne budete spáť ako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Music. First. Express FM.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music News.
1: Harry Styles po zápisu do Guinnessovky slaví další úspěch, a to Blue Peterem, což je odznak a zároveň slavné ocenění od nejdéle běžícího dětského televizního pořadu na světě, Blue Peter, který vysílá stanice BBC. Na odznáček je Harry náramně pyšný. Zařadil se tak po boxera Paul McCartneyho, Alžběty II. Nebo Stevena Spielberga. Rolling Stones v Londýně uvedli na trh své nové album Foreign Tongues, velkolepou show s drony a hvězdnou party. Mick Jagger a Ronnie Wood hostili v hotelu St. Clement své přátelé a hosty, mezi nimiž nechyběli Daniel Craig, Rachel Weisz, Sam Fender, Sacha Baron Cohen nebo John McEnroe. Po koncertu se na Thamesí odehrála velkolepá dronová show, která osvětlila londýnské panorama klasickým jazykem kapely a obalem alba. Sporty Spice neboli Mel C prohlásila, že 30. výročí debutového singlu Wannabe od Spice Girls, které připadlo na středu, bylo velmi emotivním dnem. A zazpomínala, jak jeden z určujících singlů 90. let, kterého se fyzicky prodalo více než 8 milionů kopií po celém světě, zahájil agendu kapely s názvem Girl Power. Vyšli jsme ven a dobili jsme svět. Výročí oslavili Spice Girls společně, každá sama na svých sociálních sítích.
0: Express FM.

Ve středu začne festival Colors of Ostrava. Ještě dnes máte šanci koupit poslední lístky za jemně levnější cenu, než co budou stát zítra. A to v kategoriích dvoudenních, čtyřdenních i takových těch fresh, což jsou vstupenky pro lidi, kterým je mezi 15 a 21 lety. Až budete na Colors of Ostrava příští týden, tak pamatujte na to, že je tam Allegro Wishlist Zóna. Allegro je totiž hlavním partnerem letošního ročníku. A co v té zóně najdete? Najdete tam krásnou sluneční terasu, najdete tam prostor pro lekce jógy, budou tam probíhat silent disco party, bude tam glow bar, kde se můžete přikrášlit, přemalovat, dát si nějaký třpitky, nasprejovat si vlasy, co já vím, co budete potřebovat. No a taky si tam můžete odtamtud odnést nějakou originální vzpomínku, třeba si tam vyrobit ze starých reklamních těch gumových banerů různý tašky a tak. Takže to bude Allegro Wishlist Zone na Colors of Ostrava od příští středy. Jdeme se zahrát a pustit London Grammar a potom ještě do konce hodiny stihneme určitě jednu skladbu od Kasabian.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína policie prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Hrozí za něj 5 let. Hasiči v noci požár lokalizovali a mají ho pod kontrolou. Hasební práce pokračují, oheň dál doutná pod sutinami. Primátor Zlína Jiří Korec vyzval obyvatele, aby až do pondělí nevětrali. Německý automobilový koncert Volkswagen ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by měla být postupně zredukována až o 50% a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 3/4. Finále ženské dvouhry ve Wimbledonu, ve kterém se historicky poprvé proti sobě postaví dvě české tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková, se odehraje v sobotu od 17 hodin. Nadcházející víkend bude v Česku slunečný, nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 27 až 30 stupňů Celsia. Od pondělí do příštího pátku pak tropickou 30 lehce překročí. To byly zprávy v 15 hodin na Expressu, dál posloucháte odpolední vysílání, u kterého vás zdraví Veronika Koloušková. Hezký den.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Jeden z největších letních festivalů Colors of Ostrava se nezatržitelně blíží a už ve středu otevře své barevné brány prvním návštěvníkům. Někdy se line-up změní a někdy se změní tak, že z toho máte obrovskou radost. Včera jsem tu mluvila o náhradnici Mjaulau, která vystoupí na Colors of Ostrava úplně poprvé se svým solovým projektem. No a další jako skvělou náhradnicí, skvělým zastoupením je bezesporu Peaches. Tahle ta kanadská hudebnice, performerka, producentka, velká feministická ikona a ta už přes 20 let dokazuje, že koncert nemusí být jenom jako koncert k poslechu, ale že se taky můžete zamyslet, že se můžete nechat vyprovokovat, že můžete mít pocit, že zažíváte kulturní revoluci. Co se týká Peaches, tak ta spolupracovala s Iggy Popem, s Daft Punk, s Christinou Aguilerou, její muzika zazněla ve filmu Ztraceno v překladu i v seriálu Příběh služebnice a její koncerty mají pověst, která je často předbíhá. Takže buďte tam, zažijte koncert Peaches a my si teď od ní pustíme I Feel Cream.
1: Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu.

0: Zítra je poslední den Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Dnes je tedy předposlední a do Karlových Varů dnes přicestoval americký herec Kevin Bacon se svou rodinou, tedy s manželkou Kyro Sedgwick a s velkými dětmi Susie a Travisem. Společně dnes večer uvedou snímek rodinný film, který Kevin Bacon s manželkou režírovali a celá rodina v něm také hraje. Pokud je o hudební program, tak v Matony Live Baru od 21. hodiny koncertují Monkey Business. Já jsem včera po koncertu Color Factory se ještě chtěla jako projít, abych viděla kolonádu v Řídlo a tak dál, aby jsme do těch Karlových Varů, když už jedeme na otočku, aby jsme tam aspoň se trošku jako pocourali a viděli, jak ten festival vypadá letos. No a najednou jsme slyšeli ale strašný řev, ale úplně příšerný řev dívčí řev to byl. Já jsem říkala, čí koncert může mít takovýhle přijetí. Kdo to může být? Je to Adam Mišík. Nebyl to Adam Mišík, byl to Sofian Mežmeš a bylo to neskutečný, měl tam šílený nával. Matony Live Bar, takový jako velikánský venkovní prostor vedle Vřídla prostě. Tak dneska Monkey Business, doufám, že tam budou mít taky takovejhle binec. Za chvíli si pustíme Malcolma Todda anebo Superorganism.
1: Cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
2: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může

0: apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
7: Zábava vlny v tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
10: V Jesku právě pokračuje výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 60% na široký sortiment nábytku, od stolů a židlí až po pohovky a šatníky. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Express.
11: Music first.
10: Express FM.

Express Old School. Kdo pak nám to dnes slaví 72. narozeniny? Je to zpěvák a hudebník s kultovním statusem a jménem Neil Tennant, polovina skupiny Pet Shop Boys. Neil Tennant vystudoval na univerzitě historii, pracoval jako redaktor v komiksovém vydavatelství Marvel, pracoval jako redaktor knih o vaření také a se svým parťákem Chrisem Lowem z Pet Shop Boys se seznámali v obchodě s elektronikou a tam slovo dalo slovo a vznikly Pet Shop Boys, ačkoliv se v textech jeho písní a videoklipech zpívá o zamilovanosti a randění s dívkami, tak se oba dva v roce 1994 se svým kolegou veřejně vyautovali jako gejové. Neil Tennant miluje obdélníkové sluneční brýle, miluje výstřední klobouky, jeho oblíbenou vůní je levandule, vlastní lovecký zámeček v hrabství Durham, ve které má své vlastní nahrávací studio a možná právě tam vznikla taky skladba, kterou si na jeho oslavu pustíme. Je to skladba Suburbia, která vyšla v roce 1986. Všechno nejlepší. Express Old School.

Tak to byla herečka a zpěvačka Janelle Monáe a její Tightrope. Teď si pustíme Villanel kapelu, ale je to skladba Placebo, což mě přivedlo na myšlenku o zprávě, že se někdo Briana Molka z Placebo ptal, kdo by ho měl hrát v životopisném filmu. A on odpověděl bez rozmýšlení. A já se mu vůbec nedivím. Youngblood. Takže tak.

0: Dopřejte si relax ve SPA hotelu Děvín v Mariánských Lázních. Wellness pobyt pro dva, od dvou nocí již od 7800 korun. Čeká vás wellness a spa, skvělá gastronomie v moderní restauraci i stylový vinný a koktejlový bar. SPA hotel Děvín, místo pro váš dokonalý odpočinek.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
5: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských Lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
8: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.cz získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
9: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
10: Výhry.
11: Slevy.
10: Zábava.
8: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
12: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
8: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
12: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
8: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
13: Hudba na prvním místě.
14: Express FM.

0: Tak to byly LHB, Everybody Sees It On My Face. Veronika se s vámi loučí pro celý tento týden. Užijte si krásný víkend. Nejsme ani ještě ve třetině prázdnin, ve třetině léta, takže si užívejme, o víkendu bude krásné, typicky letní počasí, teploty kolem 28 stupňů, slunečno, ideální ke koupání. Tak si odpočívejte, užívejte a společně se uslyšíme zase v pondělí od 13. hodiny dál. Už za malou chvíli tu budou Petr s Michalem a jejich Express Drive. Mějte se krásně, ahoj.
1: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Sněmovna v pátek přes výhrady opozice schválila novelu stavebního zákona. Podle vládní koalice má zrychlit a zjednodušit povolování staveb v Česku. Na stavební povolení má stačit jedno razítko. Na jihu Francie zuří už několik dnů rozsáhlé požáry, které se nedaří dostat pod kontrolu. Země proto požádala o pomoc další evropské státy. Česká republika v reakci na to vyslala v pátek ráno z letiště v Přerově na západ Evropy vrtulník Black Hawk určený pro hašení požáru, který unese bambivak s objemem 3450 litrů. Fotbalová kariéra Václava Pilaře nedobrovolným koncem v Hradci Králové nekončí. Zkušený záložník a bývalý reprezentant bude poprvé v kariéře hrát za pražský klub. Na soustředění v Poznani se připojil k Bohemians. V noci na sobotu bude jasno až polojasno. Zpočátku na severovýchodě až oblačno, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Sobota bude slunečná, teploty od 25 do 29, na severu východě území kolem 23, na horách kolem 17 s výjimkou Šumavy, kde teploměry naměří až 21 stupňů. Na nehody pozor v Táborecké ulici v Třeboni a taky v Liberci, a to v ulicích Na Mlýnku a Vítězné. Tak šťastnou cestu a příjemný poslech Express Drive, který právě začíná, jsou s vámi Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byla Charlie XCX a Spring Summer 26. No a je tady páteční Express Drive a to znamená jediné.
1: To znamená jediné, že možná, že vlastně trojité, že následující 3 hodiny vysílání strávíte ve společnosti Michala s Petrem. Je pátek, takže my to bereme tak trochu předvíkendově, oddechově, do pohody. Budeme pro vás mít slíbené novinky. Ty už jsou samozřejmě pochystaný a já z nich mám radost, já to řeknu rovnou.
0: Ano. A začínáme tou, která ti udělala snad největší radost tento týden.
1: My totiž začínáme tou, kterou jsem si tak trošku prosadil, ale myslím si, že si to zaslouží, protože jako první půjdou na holení pánové od protinožců, konkrétně z Melbourne. Kapela The Temper Trap, kterou z našeho vysílání 100% znáte, vznikla už v roce 2005. Pro její tvorbu je typický indie rock s takový strhující melodie, emocionální přímočarost a samozřejmě i zpěv jejich zpěváka Dajiho. Debutový album Sweet Conditions nebo Conditions se stalo celosvětovým úspěchem a kapela od té doby rostla, jenomže samozřejmě, jak to tak chodí u podobných kapel, jak trošku, tak trošku přepálili start a proto si museli potom naordinovat takovou přestávku. A právě po té několika roční přestávce tu máme první studiový album Temper Trap, konkrétně po 10 letech. To album se jmenuje Sungazer, vyšlo dnes, podle mého názoru působí temněji než ta předchozí tvorba jejich. Jsou tam hodně breakbeaty, syntezátory, elektronika, basové linky i moderní produkční techniky. Zkrátka, album Sungazer já vám doporučuji, konec konců kapela z ní už vydala 6 singlů.
0: No a my si dáme ukázku, která se jmenuje Dystopia Radio.

0: Australští Tempotrap, nebo The Tempotrap, aby byl přesný, a trošku temnější forma v podobě skladby Dystopia Radio. Ta zatím jako single nevyšla.
1: Teď to trochu prosluníme, protože 14. srpna vyjde album Sunshine, a to britské trojici Jungle, tedy Jay Lloydovi, Tomu McFarlandovi a Lydii Kito, která se vlastně připojila k té dvojici relativně nedávno. Jestli se nepletu, bude to vlastně její první celé album. Do této doby dělala jenom singly s chlapci. No a je to opět takové jako veselé, příjemné, letní. Já myslím, že se to rozhodně hodí. Mimochodem, tahle skladba měla premiéru jako hottest record na BBC Radio 1. No a je to třetí ukázka právě z chystaného alba Sunshine. Tak si to pojďme poslechnout. Není třeba k tomu více řečí, protože Sunshine od nás dobře znáte.

0: cestujete? S překladačem Vasko se domluvíte skoro všude. Překládá ve více než 110 jazycích, funguje bez aplikace i bez Wi-Fi a internet pro překlady máte zdarma na pořád. Prostě zapnete a mluvíte. Vasko. Malá krabička, velká svoboda na cestách. Více na vasko-electronics.cz.
1: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners Banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners Banka. Užij si léto naplno.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
10: Hyundai Centrum Valoušek. Váš dealer v Praze 4 Chodov. www.hyundaivaloušek.cz.
11: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.

0: drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Express FM.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Prázdniny už běží a vy netušíte, kam vyrazit na výlet. Naštěstí jsme tady my a máme tipy na výlety po celém Česku ozdobené hashtagem nebudu doma. Všechny najdete na webu expressfm.cz a to i ty aktuální v Královéhradeckém kraji. Milovníkům historie má Královéhradecký kraj rozhodně co nabídnout. Vyrazit můžete třeba na pohádkový hrad Kost v Českém raji, romantický hrádek u Nechanic, zámek Opočno s krásným parkem i bohatými interiéry, hrad Pecka s výhledy do Podkrkonoší nebo do Ratibořic, kde na vás dýchne atmosféra Babičina údolí a příběhu Boženy Němcové. Kuks sice není hrad ani zámek, za návštěvu tenhle bývalý špitál rozhodně taky stojí. O tom, že ve dvoře Králové nad Labem najdete jediné tuzemské safari, asi netřeba dlouze mluvit. Stejně jako o tom, že na území Královéhradeckého kraje najdete naše nejvyšší pohoří Krkonoše, včetně Sněžky. Zapomenout nesmíme ani na pohádkový Jičín a nedaleké Prachovské skály nebo Adršpašsko-Teplické skály. Když se řekne Hradec Králové, nemusí to být jen architektura, jsou to Klabe a Orlice nebo Bílé věže v centru. Na konci léta se krajské město promění v živou scénu, kde se potká historie se současnou energií města. Loni Hradec Králové oslavil 800 let a právě na loňské oslavy a slavnosti královny Elišky navazují královské slavnosti. Tenhle nový městský koncept během 10 dnů propojí hudbu, pouliční umění, rodinný program i komunitní setkávání. Od 28. srpna do 6. září vás tak v Hradci Králové čeká spousta akcí, včetně balonového nebe s hromadnými starty a noční balonovou show, nebo projekt Back to School na Velkém náměstí. A v sobotu 5. září ožije historické centrum královským jarmarkem, příjezdem královny Elišky, rytířským ležením a večerní ohňovou show. Pokud už máte hlavní turistické taháky odškrtnuté, zkuste tři skryté perly. Ptačí park Josefovské louky u Jaroměře je ideální pro klidnou procházku mezi mokřady a pozorování ptáků. Poutní místo Homole nedaleko Podštej na vás překvapí monumentálním schodištěm, kterému se přezdívá Schody do nebe. A v Trutnově stojí za zastávku EPO 1, bývalá elektrárna proměněná v centrum současného umění. Šťastnou cestu a radost z objevování vám přeje Express FM.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujal vás Královéhradecký kraj? Pak si užijete pobyt v April hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou se skvělým wellness a výbornou polohou pro objevování Orlických hor. Nebo v hotelu Jelínek v centru Špindlerova mlýna, odkud to budete mít kousek ke všem krkonošským krásám. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.

0: Víš, co by mě zajímalo, Petře? Proč mi vždycky voláš, jenom když seš nalitej nebo vefetovaný?
1: Tak to víš, protože jsem zamilovaný, jinak bych si to netl...
0: Ne, tak samozřejmě, to byla scénka, která přímo evokuje, nebo kterou přímo evokoval název právě doznívajícího songu od Arctic Monkeys, Why You Only Call Me When You High.
1: Tak to prostě je.
0: No, je to tak.
1: A proto, to je ta rada, vždycky, když seš trošičku přibombenej, neměl by si vůbec psát žádný SMS.
0: Vypnout telefon,
1: nikomu,
0: nedá,
1: vypnout
0: nebo
1: telefon
0: odložit někde.
1: A proto to nikdy nemůže skončit dobře. A takový to byl ten můj soused na chatě, když se rozešel se svojí holkou a já jsem mu říkal, prosím tě, ne, aby si volal nebo psal teďko, včera jste se rozešli, nech to trošku vykvasit. Já už jsem jí psal 6krát. No a ještě ho to víc jako nabíhalo, protože samozřejmě ta holka mu neodepisovala, takže
0: jo,
1: prosím
0: vás. Ještě si odepisuješ pak sám sobě.
1: Tohle byste dělat měli.
0: Takže ty mě jako fakt už nemiluješ?
1: Jo.
0: No, ne, to začíná,
1: miláčku, seš tam, já tě pořád miluju, miláčku, já tě opravdu miluju, miláčku, seš tam, víš co ty,
0: tak táhni.
1: Jo.
0: No, tak to se samozřejmě nás dlouho netýká,
1: samozřejmě.
0: My se svými ženami komunikujeme v jakémkoliv stavu a vždycky jim píšeme láskyplné zprávy.
1: To, že oni nekomunikují s námi, to už je
0: jde... mlíko.
1: Jo. Miláčku, už jdu domů a nákup jsem zařídil, jo. No jo, prostě Arctic Monkeys, jako víš co, když jsi zpěvák Arctic Monkeys, Alex Turner, tak se může stát, že prostě máš takovýhle komunikační záležitosti, ze kterých potom vznikne příběh v podobě té skladby, kterou si jmenoval.
0: A vy nám můžete na 602-64-903 napsat, jestli se vám taky povedlo třeba nějaké faux pas v nějakém pozměněném stavu, že jste třeba někomu zavolali nebo napsali. Mojí mamce se stalo, že jí volal přítel mojí sestřenky, a chtěl, aby pro něj přijela. On si myslel, že volá taxíka, protože on tam měl taxi a teta pod tím, protože měl teta jako od přítelky.
1: Ale a víš, co je taky nejlepší, co se stává, že třeba, nevím, šéf Pierre mě naštve a já ti to chci napsat.
0: Ten
1: jo.
0: Dement, vole,
1: ten
0: mi řek.
1: Ten dement už mě zase dneska pěkně vytočil a pošleš to jemu, že?
0: Jo, to se mi taky stalo asi dvakrát, ano. To je taky moc pěkný. Takže ještě jednou 602-64-903. Myslím, že při pátku tohle téma by mohlo být šťavnaté. Klidně pište, co se vám povedlo, respektive nepovedlo. Vedlo, když jste třeba komunikovali v neúplně 100% stavu.
2: Novinka. Právě teď. Na Express FM.

0: Ráno káva, potom les, řeka, kolo nebo pěší výlet. A večer návrat do pohodlného apartmánu. Tak může vypadat pobyt v apartmánech na Soutoku v Modravě. Apartmány na Soutoku. Šumava hned za dveřmi. Více na apartmanynasoutoku.cz.
1: Hele, a kdy už bude miminko? Otázka, ze které vám už začíná cukat v oku. Hlídáte si ovulaci, zdravě jíte, zkoušíte všechno, ale někdy to prostě samo nejde.
2: V Pronatalu vám pomůžeme zjistit proč. Objednejte se na bezplatnou konzultaci na www.pronatal.cz.
3: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
7: Trefíte se?
8: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
9: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
10: Všude zdejší, všude je fajn.
11: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zábaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
12: Hugo, aperole, fiero, volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
13: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
14: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
15: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
16: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
15: Více informací na rekbyty.cz.
16: Rekbyty, záruka kvality.
17: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
18: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
19: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
20: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
19: Těšíme se na vás.
21: Páchnoucí klimatizace po zimě?
22: V autě 40 stupňů?
21: To nechcete.
22: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
21: Jsme tu pro vás.
22: Klima Express.
21: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
22: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
21: Skočte si nakoupit.
22: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
21: Objednejte se na
22: klimaexpress.cz.
23: Express.
24: Music first.
23: Express FM.

0: Kapitán Feromon a seržant Nikotín možná budou taky přítomni na velkém koncertu Monkey Business. Tohle byl jejich samozřejmě skvělý single, který se jmenuje Captain Feromon a seržant Nikotín.
1: No, funkoví titáni, jak je můžeme nazvat Monkey Business, letos slaví 26 let na scéně, což je úctyhodné. A v polovině prázdnin, konkrétně 23. července, rozjedou party v Holešovickém areále 7. Můžete se těšit samozřejmě na pořádný groovy, energii a hlavně radost, která vás nenechá stát v klidu.
0: No a je to konkrétně tedy 23. července, je to v tom areálu 7, který určitě dobře znáte v pražských Holešovicích. Vy tam uslyšíte spoustu skvělých věcí a zpívat je bude pravděpodobně, jako co se ženského vokálu týče, jenom Tereza Černochová. No a pokud byste chtěli dvě vstupenky na tenhle ten super koncert, tak nás zajímá, která zpěvačka před Terezou Černochovou byla právě zpěvačkou Monkey Business. Já myslím, že je to celkem jednoduchá otázka. Tenkrát oni si z toho dělali trochu legraci, že Černochová nahrazuje Černošku a vy nám teď můžete psát na 602 604 903 tu správnou odpověď a my tady pro vás budeme mít právě dva lupeny na 23. července na Monkey Business v areálu 7 v Holešovicích v Praze.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Více než 40% kontrolovaných provozoven neprošlo během prvních dnů Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech kontrolou České obchodní inspekce. Nejzávažnější zjištění se týkalo prodeje alkoholu mladistvým, kteří si bez problému koupili pivo, víno i tvrdý alkohol. Ruská armáda v první půlce roku 2026 provedla o polovinu méně bojových operací, oznámil velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrský. Ukrajinci podle něj za měsíc vyřadí z boje až 32 tisíc ruských vojáků. Unikátní české finále tenisové Wimbledonu bude k vidění i na volně dostupném televizním kanálu. Utkání Karoliny Muchové s Lindou Noskovou odvysílá v sobotu od 16:30 odpoledne Prima, která získala sublicenci na přímý přenos. V noci na sobotu bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Sobota bude slunečná, teploty od 25 do 29, na severovýchodě území kolem 23, na horách kolem 17, a to s výjimkou Šumavy, kde teploměry naměří až 21 stupňů. Na nehody pozor na silnici 13 v obci Kamenický Šenov na Českolipsku, 68. silnice, tedy 68. 13. kilometr na trase Třanovice státní hranice u Třince. Karviná hlásí nehodu v ulici Kosmonautů. Ostrava na ulici Obránců míru mezi křižovatkami Ocelářské a Tavičské, Hněvotínská v Olomouci, Gahurova ve Zlíně a Liberijská v Praze taky hlásí nehody. Tak jeďte opatrně a i nadále poslouchejte Express FM, odkud vás z pátečního Express Drive zdraví Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tohle byla Naya Archives se singlem Boys in Blue.
1: No a my pokračujeme v představování pátečních novinek, co dneska vyšlo a zaujalo nás. To jsou taky Alabama Shakes. Tahle ta kapela vydala single I Feel Hope Coming z připraveného alba I Must Be Dreaming. S nové tóny, akustické a atmosférická elektrická kytara, základní basa, to vše vintage teplo, jak tady píšou v té tiskové zprávě, to mě zaujalo, vintage teplo. A to všechno vytváří základ pro vokál Brittany Howard. Její hlas místy rezonuje jako hlas Nini Simone a to hlavně, když zpívá refrén, který dal písni název. Nenápadná hymna o volbě optimismu a komunity tváří tvář stále chaotičtějšímu světu, prý bude srdcem připravovaného alba. To vše tedy uvádí oficiální prameny, ale já myslím, že je lepší nechat promluvit hudbu. Tohleto jsou Alabama Shakes, I Feel Hope Coming.

0: Tak tohle to je trio Alabama Shakes a ukázka z jejich chystaného alba I Feel Hope Coming. Jejich britští kolegové Nothing But Thieves mají podle všeho před sebou velký rok a teď se skladbou Stray Dogs, kterou vám za okamžik nabídneme, vracejí ke svým kořenům. Tahle explozivní titulní skladba z jejich připravovaného pátého studiového alba nabízí posluchačům trošičku syrovější a chaotičtější zvuk, který je postavený na energii a vzrušení ze společného hraní. Skladba se nahrávala v Angelic Studios a kde kapela nahrála své debutové album a odráží tak návrat k základům toho, kým jako skupina je. No a celé album Stray Dogs vychází 25. září a kapela se v roce 2027 vydá na dosud největší hlavní turné, nebo řekněme samostatné turné, se kterým 22. ledna dorazí do našeho hlavního města.
1: No a jelikož před měsícem byli taky na Rock for People a odchytla je tam naše Míša Tůmova, tak na našem webu Express.fm.cz si o téhle desce můžete něco přečíst, o té připravované desce Stray Dogs, ze které vám teď pouštíme titulní single právě Stray Dogs.

0: Trochu mazec.
1: Jo, je to takový, řekl bych, až jako nerádiový, ale myslím si, že klidně by to našemu rádiu mohlo slušet. Tohle
0: a
1: byli
0: sluší.
1: Nothing But Thieves a jejich Stray Dogs. A my si za chvilku dáme třeba Harry Stylese a nebo Rudimental s LOR a jejich super pecku Waiting All Night.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Art Bud, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín.
3: CZ doména se slevou 64% nebo úplne zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě, toulat se Evropou nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat, to musíte zažít.
7: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seko Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Hugo, Aperole, Fiero. Volal někdo letní osvěžení? Už k vám jede. Na alkohol.cz objednáte pití ke grilu i k bazénu snadno a bez práce. Po Praze vám zásoby dovezeme do hodiny. Klikněte a relaxujte. Alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
12: Výhry, slevy, zábava.
11: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
13: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a

0: Další hodnotné výhry.
1: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
0: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
1: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
2: Music. First. Express FM.

0: vám někdy může stát, že budete čekat celou noc, než vám DJ zahraje tuhletu pecku.
1: A já si myslím, že já budu čekat do konce života, než se lidi trošku změněj.
0: Co pak ti dneska přelítlo zase přes nos?
1: A já o tomhle tématu už jako přemýšlím dlouho, s tebou jsem už jako řešil. Pokaždý, když jdu nakupovat pečivo. Prostě je to nenápadná scéna, kterou známe skoro všichni. Stojíte v obchodě, v sekci pečiva, třeba u rohlíků, vedle vás někdo otevře ten box, pokud je zakrytej, vezme do ruky jeden kus, prohlédne si ho a pak ho tam hodí zpátky.
0: Kožiši.
1: No a samozřejmě v tu chvíli já začnu nabírat. Kdyby bylo na mě, tak bych se mohl v supermarketech poprat skoro každý den. Teď mi s tímhletím šel na ruku web kupy.cz. Podle nějž obchodní řetězce říkají, že pokud personál takovou nehygienickou manipulaci zaznamená, tedy třeba když zákazník sáhne na pečivo holou ruku a vrátí ho zpět do rogálu, konkrétní kus se vyřazuje z prodeje. Ideálním případě. Nejde totiž jen o estetiku nebo o to, že je nám to nepříjemný. U nebalaného pečiva je riziko kontaminace jednoduše vyšší, protože s ním během dne přichází do styku spoustu lidí. Já si myslím, že tohle odkytnout nejde, protože já jsem tohle svědkem skoro pokaždé, když jdu nakupovat pečivo.
0: Ano.
1: A přitom pár centiáků ode mě jsou v nabídce igelitový rukavičky, který si můžu použít a pak si můžu klidně hmátnout na ten rohlík a nechat ho tam.
0: A já ty rukavice třeba nepoužívám. Já vemu ten sáček, do kterého to pečivo chci dát.
1: A rovnou to bereš do něj.
0: Sáhnu přes to, jestli je to třeba dost měkký, protože občas ti tam dávají fakt tvrdolíny, že jo. A pak to rovnou naberu, že?
1: Hele.
0: To je přece logický. A když náhodou na to, když třeba už něco mám v tom sáčku a vidím tam čerství, to třeba i poznáš, že jo, nebo to tam zrovna nasypou, no tak na to sahám tak, abych se nedotknul ničeho jiného, ne? Dávám jako pozor. Já zase jako nechci totiž kvůli jako tomu, abych jako použil tu rukavici jednou, že tam někde na něco sáhnu, tak já ji nechci používat, protože zase to je neekologický, že jo. Takže prostě ten sáček stejně použiju, pak mi to třeba dáváme v tom zbytky pro slepice a tak, takže jako já ho použiju víckrát, ten sáček. Ale já úplně to nenávidím, že na to někdo hrabe tou rukou. Ty.
1: No přesně tak. Navíc Státní zemědělská potravinářská inspekce k tomu uvádí, že obchody mají pečivo chránit před nevhodnou manipulací zákazníků. A právě proto jsou u těch regálů kleště, jednorázové rukavice, sáčky a také pokyny, aby lidé nesáhli na zboží holýma rukama, jenže praxe vypadá malinko jinak. Kleště spadnou, rukavice dojdou, zákazník zkrátka spěchá, vždyť beru jenom jeden rohlík, pak ho tam vrátí. A pak se stane mně, že třeba přijdu pozdě večer do toho supermarketu, kdy už samozřejmě jsou sekce pečiva probrané a tam na mě koukají tři rohlíčky pěkně promáčky už 8x od nějakých jantarů. To se mi fakt nechce. Prostě, problém je v tom, že nikdo neví, co všechno měl ten člověk předtím v ruce. Telefon. Včera si mluvil o tom, že telefon je nejšpinavější věc.
0: Jasně.
1: Mardlo nákupního vozíku, peníze, kliku, volant nebo vlastní nos, rozumíš, jo? Takže jako
0: to je úplně se mi z toho zvedá kufr. Na tohle bylo dobrý, když jsme museli nosit roušky.
1: Ano, to bylo.
0: To jsme na to zbyt neprskali.
1: A naši spoluobčané nosili i ty rukavičky do těch supermarketů. Jo. Takže, až příště někdo u rohlíku provede malou hmatovou degustaci a vrátí kus zpátky, je to prostě společenské fópa. Jo, je to přesně ten moment, kvůli kterému u pečiva visí cedule. Prosím vás, používejte kleště. A není to buzerace, je to jenom prostě nějaká slušnost. Jako. A není to, že prostě nechceš mít rohlík s nějakým mikrobiologickým podpisem tvýho spoluobčana.
0: A až zase někdo ho potkáš, až se přijdeš příště pro svačinu a rozčílíš se tam, tak ty kleště vem a rovnou mu tím zmáčkej Google sak.
2: Odpolední drive. Na Expressu.

0: Tak to jsou naši oblíbenci Lake Malawi a jejich Let's Cancel the Wedding. Jedno z nejpříjemnějších překvapení první poloviny letošního roku za mě.
1: Konec konců jsme to Albertovi říkali, že by se měli držet takovýhle veselých a trošku, řekněme, dynamičtějších záležitostí.
0: Chtěl jsem ti říct, že každý den jde dolů 30 000 stromů z jednoho prostého důvodu. Jestli bys věděl. Jestli bys přišel na to, jaký důvod to je.
1: Papír.
0: Ano. A to je jeden specifický papír.
1: Glukóza.
0: To je toaletní papír.
1: Toaleťáček.
0: Představ si to. Ano, každý den musí být pokáceno 30 000 stromů, aby to pokrylo světovou spotřebu toaletního papíru. To je co?
1: Je to strašný, no my jsme se konec konců bavili, že zatím máme stromů víc než na Mléčné dráze, ale to se taky může změnit, aby jsme potom neměli tyho nějakou jako vyprahlou měsíční krajinu.
0: No a pak ten toaletní papíř budeme potřebovat o to víc, že se z toho posuneme. Express. Express Drive.

0: Máte doma obraz, grafiku, sochu nebo starožitnost? Nebo sami tvoříte a chcete svá díla představit sběratelům? Pošlete fotografie a zjistěte možnosti prodeje v aukci. Jednoduše a nezávazně na www.obrazivaukci.cz.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Léto je tady. A s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO 500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
8: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
9: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tyron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
1: Express FM.
10: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: To je vlastně takový víkendový tip, kam byste mohli vyrazit. Za Wombaty do pražské zoo.
1: Jo, to taky můžete, pokud máte rádi vedro.
0: Nechtěl jsem tady řešit Everything I Love is Going to Die, to se bavit nebudeme, tak proto jsem to radši stáhnul na ta zvířátka. Ta fungují vždycky.
1: Přesně tak, ta fungují vždycky. A taky vždycky fungují loterie. Hmm. Můj třeba švára sní, že o tom, až vyjde tu velkou pecku, co si všechno koupí, tak jsem mu vysvětlil, že ta pravděpodobnost jako není úplně velká.
0: Ale není, no a tak snít můžeš. No snít ti nemůže nikdo vzít.
1: A když jsem se s ním bavil, říkám, kdybys vyhrál tu velkou richtu, ty miliardy, jako on řekl, tak bych si mohl třeba koupit i vlastní ostrov. Jo?
0: No, to by mě zajímalo.
1: Tak jsem se na to zaměřil.
0: Ano.
1: Vlastní ostrov se skutečně dá normálně koupit. A to přes specializované realitní portály. Jo. Hmm. Nabídky jsou po celém světě. Od Skotska přes Řecko, Chorvatsko, Kanadu až po Karibik. V Evropě se aktuálně objevují ostrovy za miliony eur. Například Agios Thomas v Řecku, ten je nabízen za 16 milionů eur. Pak nějaký ostrov ve Skotsku, ten stojí 6,5 milionů eur. Boega v Portugalsku, taky 6 milionů. Nebo chorvatský Maliston Island za 4 miliony eur. Hmm. Největší omyl je, že si koupí ostrova, že koupí ostrova člověk získá i vlastní stát. Jo. No tak někdo si myslí, mám vlastní ostrov, můžu si tam dělat, co chci. Ne. Ten ostrov pořád podléhá zákonům dané země, musí řešit vlastnické právo, daně, stavební povolení, ekologická omezení, přístup pobřeží i to, jestli se tam vůbec smí stavět. To znamená, ty si můžeš koupit ostrov a nepostavíš tam ani budku. Některé země umožňují cizincům nákup poměrně volně, jiné vyžadují souhlas vlády nebo mají pro cizince omezení. No a pak přichází méně romantická část.
0: Ano.
1: Voda, elektřina, odpad, doprava, pojištění a údržba, protože ostrov bez infrastruktury může být levnější na koupy, ale extrémně drahý na provoz. Majitel musí řešit loď, molo, generátor, soláry, studnu, odsolování, musí se nějak postarat o ten odpad. Samozřejmě dneska už je absolutní samozřejmost internet, bezpečnost, evakuace a u odlehlých ostrovů se navíc všechno prodraží jen tím, že tam musíte každou věc nějak dopravit. Velmi důležité je důkladné prověření před tu vlastní koupí. Jo, to znamená, vy si všechno musíte tyhle ty věci ověřit, jestli je tam nějaký ekologický omezení, riziko eroze, záplav, hurikánu nebo problémy s celoroční dostupní. Zajímavý příklad. Kanadský Strum Island v Novém Skotsku je soběstačný ostrov dostupný jen lodím nebo vrtulníkem. Prodal se za 6 milionů dolarů. Měl vlastní studnu, kanalizační systém, připojení na elektřinu, zpevněny i záložní generátory, což je v podstatě to, co ti, co potřebuješ. Hmm. No a pro srovnání luxusu v Benátské laguně je ostrov Isola Santa Cristina spojovaný s rodinou Swarovski a ten se momentálně nabízí, víš za kolik?
0: Nevím.
1: 24 milionů eur.
0: No to už je trošku dražší. To ale pozor. Na to nestačí ani ta loterie.
1: No to bys musel vydat velkou richtu, no. Má vilu, bazén, slanou vodu, vinice, sady, rybí farmy, přístaviště, heliport. Takže, jestli za 6 nějakou holotu, tak asi za 24 pěkně takovouhle bombičku.
0: Dobře, no tak děkujeme za realitní tip a teď už jenom teda vsadit. Jo, počkej. Až sází ten tu švára vlastně vůbec?
1: Jo, sází. Jo, tak jenom... Ale já mám pocit, že on je zamotaný do jednoho šloupečku nebo co takovýho.
0: Jo, takhle. Takže by padly 4 miliardy, ale on by z toho měl velký kulový, protože má jeden sloupeček.
1: Já nevím, je to jako takhle, ale víš co? Zase má se na co těšit.
0: Musíš mu připomenout to, co vždycky bylo u reklam na loterii za našich mladých let. Kdo nehraje, nevyhraje. Nový hit. Na Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kandidát občanských demokratů na starostu v Praze 1 Filip Dvořák zřejmě lídrem v komunálních volbách nebude. Šéf strany Martin Kupka, první místo předseda Tomáš Portlík a pražská šéfka Alexandra Udženija Dvořáka vyzvali, aby kvůli nejasným majetkovým poměrům z kandidátky odstoupil. Evropská komise předběžně shledala, že návykový design aplikací Instagram a Facebook porušuje unijní nařízení o digitálních službách. Americká společnost Meta bude muset aplikace opravit a upravit. Fotbalisty Artisu Brno by měl posílit brankář Tadeáš Stopen z Olomouce. 22-letý golman se zapojil do přípravy nováčka nejvyšší soutěže a mohl by v jeho dresu se představit už v dnešním přípravném utkání. V noci na sobotu bude jasno až polojasno, zpočátku na severovýchodě až oblačno, teploty 9 až 14 stupňů, na horách kolem 10. Sobota bude slunečná, teploty od 25 do 29, na severovýchodě území kolem 23, na horách kolem 17 s výjimkou Šumavy, kde teploměry naměří až 21 stupňů. Nehody vás drží na pražském okruhu, tedy na D0, na 11. kilometru ve směru Ruzyně D7, D1 hlásí nehodu na 10. kilometru směr Brno. Nehoda vás potrápí i na 35. v katastru obce Chrastava na Liberecku. Novopatská v Praze hlásí nehodu stejně jako Masarykova v Ústí nad Labem. A pozor, dejte na dálnici D1, kromě té zmiňované nehody, si postojíte taky mezi 17. a 25. kilometrem ve směru na Brno, zhruba 10 minut a pozor, téměř hodinu si vás zdrží mezi 128. a 119. kilometrem ve směru do Prahy, dálnice D1, tam asi se vyplatí to možná někde i oběd. Jděte opatrně a i nadále poslouchejte Express Drive. Zdraví vás při pátku Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Tak to byla Gracie Abrams a už taky brzy vydané album, respektive ukázka z brzy vydaného alba Hit the Wall. Album se bude jmenovat Daughter from Hell.
1: No a my jsme samozřejmě si nechali pro mě to nejlepší do finále. Jo. Já ti řeknu nějakou historku, jo. V roce 2008 jsem byl v Londýně na nějaký konferenci marketingový a doprovodný program pro nás měli, že jsme šli na bowling večer v Londýně. Přišli jsme tam, ale tam bylo věc, se chystá nějaká kapela ke koncertě. Nikoho to vůbec nezajímalo, já jsem se vlastně zajímal, říkám, kdo tady bude hrát? Nějaký Cage the Elephant. Říkám, Cage the Elephant, tím je venku tenkrát první debutový album, kde byla hitovka Ain't No Rest for the Wicked. Říkám, no tak to si dám. Tady jsem si dal celý Cage the Elephant a když skončil koncert, tak jsem se s ním potkal u Merčízu a říkám, co Praha, my bychom do Prahy někdy rádi přijeli, ale to je to hrozně těžký, bla, bla, bla. Od té doby samozřejmě ubylo nějakých 17 let. Cage the Elephant tady vystoupili několikrát. A posledních pár let měli takovou trošku krizovku, mi přišlo, jo, protože jejich zpěvák měl trošičku problém se zákonem a taky s drogama.
0: No, tak to možná souviselo trošku.
1: No a právě skladba, kterou máme pochystanou, ta se jmenuje Beaches in Tennessee, je hluboce osobní a byla právě napsána v době, kdy frontman Matt Schultz se léčil psychiatrický léčebně po diagnoze psychózy vyvolaný léky. Píseň je takovou jako kombinací současného rock'n'rollu a přesně popisuje Schultzovo zoufalství po návratu domů do rodného Tennessee.
0: A já doufám, že tady tu pecku neslyšíme na Express FM naposledy, ale určitě ji slyšíme poprvé.

0: Rok 2025 byl pro Cagey Elephant velkým, protože přeskakovali na severoamerickém turné kapele Oasis.
1: No a my jdeme na další novinku, která dneska vyšla. A to necelý měsíc po vydání jejich alba Witness. Nizozemské duo Another vydává další nový single, jmenuje se Silver Lines a hostuje v něm Emily Warren. Tahle sluncem zalitá houseová hudba, která se určitě hodí třeba na ostrov Ibiza, tak to je samozřejmě záležitost, kterou určitě Another hrát budou na Ibize, protože oni jsou jedny z nejžádanějších letních hvězd a tuhletu energii určitě na všech možných festivalech i na všech vystoupeních právě třeba na Balearském ostrově určitě využijí a určitě ji předají svým fanouškům. Takže ještě jednou, Another, Emily Warren a Silver Lines.

0: Blesková 80% sleva na web hosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Hudba na prvním místě. Express FM.

0: Tohle jsou proslunění Crystal Fighters a jejich Love, Love, Love. No a my tady pro vás máme, jak už je při pátku zvykem, pokud se tady něco děje, pár pozvánek.
1: Přesně tak, proslunění by měl být i víkend a my vám nabídneme krom všeho i nějaké ty festivaly. A začneme u festivalu Creepy TP Festival. Letošní ročník proběhne právě ode dneška až do neděle a nabídne průřez alternativní hudbou. Poprvé od svého vzniku se bude konat mimo Kutnou Horu, a to na pražském ostrově Štvanice. Denní program se uskuteční na venkovních scénách. Na noc se pak hudba přesune do klubu Bike, Jesus a Fuchs 2.
0: No a kdybyste chtěli vyrazit do jihomoravských Boskovic, tak tam vás čeká 34. ročník multižánrového festivalu Boskovice s nezaměnitelnou atmosférou a géniem loci. 4 dny plné hudby, divadla, filmů, performancí, autorských čtení, přednášek, výstav a workshopů, dokonce i pro děti, protože větší část workshopů a dílen je věnována právě těm nejmladším účastníkům a návštěvníkům. No a o hudbu se postarají Om Square, Past, Něco Něco nebo Mucha.

0: Už v tuto chvíli se rozbíhá 34. ročník multižánrového festivalu Boskovice, kde vystoupí i doznívající Om Square.
1: No a my vás zveme na další akce, a to třeba na festival Vivat Villa 6, tedy festival, jehož primárním cílem je záchrana významné funkcionalistické Kralovy vily, a po roční pauze se tady ten festival vrací do jihočeských Prachatic, vystoupí na něm třeba Bert and Friends a nebo objev roku našich andělů Ida de Young.
0: Z našeho výčtu festivalu je jasné, že vám nenabízíme jenom ty mainstreamové, ale i malé nezávislé akcičky. A jednou z takovou je i Vlčkovice Fest 2026. Je to hudební festival, který je hudebně zaměřen na rock, folk, hip-hop a elektro. Místem konání je statek Vlčkovice u Votic. A na festivalu vystoupí www.neurobeat, dva hi-hi-ha-ha holky a nebo Mutanti hledají východisko.

To tady. No a co ty jinak? Jsi single teď nebo? Jsi dement, já se neptám k sobě, ale co holky a takhle, ty jo? Jsi v pohodě nebo?

0: Je čas slavit a slavit můžete i ve společnosti mutantů, co hledají východisko na festivalu ve Vlčkovicích u Votic, kde právě už začal a probíhá Vlčkovice Fest 2026.
1: Pokud si říkáte, co s dnešním večerem, máme pro vás jeden exkluzivní tip. Brněnská fléda dnes večer zažije nápor syrového pospanku a folkového kutilství. New Model Army, což je legendární kapela pod vedením Justina Sullivana, přiveze svou neutuchající energii a hymny, které definovaly generace outsiderů. Žádné kompromisy, jenom čistá naléhavost.
0: No a pokud máte rádi jiné legendy, a to elektronické, tak můžete vyrazit ve středu 15. července do pražské haly Forum Karlín, protože tam přijedou ikony elektronické hudby, vizionáři moderního zvuku Kraftwerk. V rámci svého světového turné se vrací i k nám do Česka a představí tady svoji unikátní audiovizuální show, která spojuje hudbu, digitální animaci a performance.

0: Tak to byli Kraftwerk, kteří ozdobí svým koncertem středeční večer v pražské hale Forum Karlín. Ale ve středu začíná taky jeden z největších českých festivalů, a to Colors of Ostrava, kam přijedou Lord, Moby, LP nebo 21 Pilots.
1: No a od roku 2016 je součástí festivalu Colors of Ostrava i Melting Pot, který nabízí debaty, přednášky a workshopy napříč diskuzními scénami Melting Pot Fora. Přináší inspiraci, otázky i momenty, které zůstávají ještě dlouho po ukončení festivalu. No a co se týká lidí, kteří se v rámci tohoto programu představí, tak se můžete těšit na Honzu Vojtka, Jakuba Santo, Saru Polak, Pavla Koláře, Martina Mišičku, Jiřího Martinka a řadu dalších.
0: No a samozřejmě, když se budete chtít odpočinout, můžete vyrazit do Allegro, vyšli z zóny právě na Colors of Ostrava. Je to inspirativní místo, které ožívá myšlenkou, že ať už vám život přinese jakoukoliv příležitost, Allegro je tady pro vás. A je to prostor plný zážitků, inspirace a letní pohody. Můžete si odpočinout na lekci jógy, užít si atmosféru na slunečné terase, roztančit se na silent disco, anebo si dopřát chvíli péče v glow baru a ve fotomatu si pak odnesete originální vzpomínku právě na ten krásný festivalový den. Můžete tam zasoutěžit si o zajímavé ceny a odnést si originální doplňky, jako třeba háčkované obaly na sluchátka, vlastní klíčenky, náramky nebo tašky, které jsou vyrobené ze starých reklamních banerů. Prostě vzpomínka na Colors of Ostrava může být nejenom ve vaší hlavě, ale třeba i na vašem rameni.
1: No prostě, inspirace, kreativita a radost tvoření mohou být dostupné pro každého bez ohledu na věk.
0: Ano, no a my, jak už je naším zvykem, vybíráme z toho bohatého line-upu Colors of Ostrava jednoho interpreta a tentokrát je to Aurora, Tom Rowland z Chemical Brothers a jejich projekt Tomora se singlem Somewhere Else.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků. Express FM.

0: Dneska si shodou okolností připomínáme den, kdy vydali Coldplay svůj debut Parachute, ovšem tohle to byla jedna z jejich nejnovějších věcí, Humankind.
1: No a máme za sebou krátký, ale o to intenzivnější týden, proto je potřeba si malinko odpočinout, užít si víkend, což samozřejmě vy už v tuhle chvíli určitě děláte.
0: Ano a my to budeme dělat co nevidět, protože je tady čas loučení, přejeme vám krásný prosluněný víkend a těšíme se zase v pondělí od 16 hodin na značkách.
1: Na nás je spoleh, takže se můžete těšit na slyšenou.
2: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Hudba na prvním místě.

0: Nikdy jsem nezaznamenal nějaký skutečně neetický chování z hlediska konkurence. Jakmile ta věc je zahrazená v aukci, tak už jakákoliv manipulace je v podstatě vyloučena.
1: Co se stane, když máte doma obraz a rozhodnete se ho prodat? V podcastu Od píky po píky si povídáme s majitelem firmy Obrazy v aukci, panem Jaroslavem Jakubcem, o výkupu umění, práci s majiteli obrazů a o tom, jak se zvláštně pro umění stává fungující biznis. Nová epizoda na webu Express FM v záložce podcasty.
2: Express FM.
3: Partnerem podcastu jsou Obrazy v aukci. Online aukce umění a starožitností. Obrazy v aukci.cz.

0: Blesková 80% sleva na webhosting. Pouze nyní u WebGlobe. Zajistěte svému webu maximální rychlost již za 19 korun. Doména je zdarma. Ulovte si lepší hosting na webglobe.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Express FM.
11: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Harry Styles po zápisu do Guinnessovky slaví další úspěch, a to Blue Peterem, což je odznak a zároveň slavné ocenění od nejdéle běžícího dětského televizního pořadu na světě, Blue Peter, který vysílá stanice BBC. Na odznáček je Harry náramně pyšný. Zařadil se tak po boxera Paul McCartneyho, Alžběty II. Nebo Stevena Spielberga. Rolling Stones v Londýně uvedli na trh své nové album Foreign Tongues, velkolepou show s drony a hvězdnou party. Mick Jagger a Ronnie Wood hostili v hotelu St. Clement své přátelé a hosty, mezi nimiž nechyběli Daniel Craig, Rachel Weisz, Sam Fender, Sacha Baron Cohen nebo John McEnroe. Po koncertu se nad Temží odehrála velkolepá dronová show, která osvětlila londýnské panorama klasickým jazykem kapely a obalem alba. Sporty Spice neboli Mel C prohlásila, že 30. výročí debutového singlu Wannabe od Spice Girls, které připadlo na středu, bylo velmi emotivním dnem. A zazpomínala, jak jeden z určujících singlů 90. let, kterého se fyzicky prodalo více než 8 milionů kopií po celém světě, zahájil agendu kapely s názvem Girl Power. Vyšli jsme ven a dobili jsme svět. Výročí oslavili Spice Girls společně, každá sama na svých sociálních sítích.
0: Express FM.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Starmix. Do you remember house? Starmix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Starmix. Starmix. Starmix.
1: Na Express FM.

0: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u WebGloob, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webgloob.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hudba na prvním místě.

Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Star Mix. Star Mix. Star Mix. Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Express FM uvádí hudební speciál. Starmix. Do you remember house? Starmix. Taneční dvouhodinovka plná house music. Starmix. Starmix. Starmix. Na Express FM.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC 6 a Pop Airport.
2: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Hudba na prvním místě.

Express FM uvádí hudební speciál. Star Mix. Do you remember house? Star Mix. Taneční dvouhodinovka plná house music. House music. Star Mix. Star Mix. Star Mix. Na Express FM. Hope, 'cause I've learned the code. Hope, 'cause I've learned the code.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Vyzvedáváte nebo vezete někoho na letiště Václava Havla? Využijte expresní parkoviště přímo u terminálu. 10 minut máte jednou za 24 hodin zdarma. Zdržíte se déle? Zaparkujte v PC Comfort za 80 korun na hodinu. A při čekání na přílet svých blízkých využijte nová vyčkávací parkoviště v OC6 a Pop Airport.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Express. Music first.

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Harry Styles po zápisu do Guinnessovky slaví další úspěch, a to Blue Peterem, což je odznak a zároveň slavné ocenění od nejdéle běžícího dětského televizního pořadu na světě, Blue Peter, který vysílá stanice BBC. Na odznáček je Harry náramně pyšný. Zařadil se tak po boxera Paul McCartneyho, Alžběty II. Nebo Stevena Spielberga. Rolling Stones v Londýně uvedli na trh své nové album Foreign Tongues, velkolepou show s drony a hvězdnou party. Mick Jagger a Ronnie Woods hostili v hotelu St. Clement své přátelé a hosty, mezi nimiž nechyběli Daniel Craig, Rachel Weisz, Sam Fender, Sacha Baron Cohen nebo John McEnroe. Po koncertu se nad Temží odehrála velkolepá dronová show, která osvětlila londýnské panorama klasickým jazykem kapely a obalem alba. Sporty Spice neboli Mel C prohlásila, že 30. výročí debutového singlu Wannabe od Spice Girls, které připadlo na středu, bylo velmi emotivním dnem. A zazpomínala, jak jeden z určujících singlů 90. let, kterého se fyzicky prodalo více než 8 milionů kopií po celém světě, zahájil agendu kapely s názvem Girl Power. Vyšli jsme ven a dobili jsme svět. Výročí oslavili Spice Girls společně, každá sama na svých sociálních sítích.
0: Express FM.